Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a ať už noc trávíte kdekoliv, přejeme vám příjemný poslech. Dnes v pátek 12. června má svátek Antonie a jak říká pranostika, svatá Tonička mívá často uplakaná očička a opravdu během dneška se nějaké ty přehánky mohou objevit, ale naštěstí to už nebude nic vydatného. Teď na Blaníku další pohodové písničky, tak hezký poslech a dobrou noc. We'll be right back.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár. I když se loučím ještě mnoho dní, ponesu v sobě ten svár.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.

do železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Je noc a my jsme Rádio Blaník, s vámi je Martin Ledinský. Je pátek 12. června a svátek má Antonie. Narozeniny dnes oslaví například herečka Marie Drahokoupilová, její 85 let. Oslavenkyní je taky americká zpěvačka, skladatelka a kytaristka Meredith Brooks a té je dnes 68 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a rád bych taky zavzpomínal na skvělého malíře, kreslíře a ilustrátora Adolfa Borna, který by dnes oslavil 96. narozeniny. Zemřel v roce 2016. Jeho nejznámější díla zahrnovala ilustrace knih od Miloše Macourka, například Mach a Šebestová. Posloucháte Blaník a teď už pro vás máme další pohodové písničky.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy nám slabě prší a teploty se pohybují mezi 8 až 4 stupni. Přes den pak čekejte zpočátku polojasno až jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo, místy přehánky, ojedinělé bouřky a v odpoledních maximech naměříme 13 až 17, na Moravě a ve Slezsku až 20.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.

0: Posloucháte Rádio Blaník a Martin Ledinský vám přeje hezké páteční ráno s datem 12. června. Svátek má Antonie, tak přejeme všechno nejlepší. Když se podíváme do minulosti, tak dnes je to 120 let, co v Praze Holešovicích zahájilo činnost Lidové divadlo Uranie. Psal se tehdy rok 1902. Teď ale zpátky do současnosti. Už brzy na Blaníku začíná naše dobré ráno a hned z kraje mezi 5. a 6. hodina českých písniček. Přejeme hezký pátek.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
3: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme pátek 12. června, svátek má Antonie i Táňa. Je také Mezinárodní den boje proti dětské práci a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o pohybu obyvatelstva za první čtvrtletí. Ministerstvo financí ve 2 hodiny odpoledne vydá nastavení maximálních cen pohonných hmot na víkend a pondělí. Dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku v kauze Dozimetr. V Příbrami startují hornické slavnosti. Kromě veřejnosti se jich zúčastní hornické a hutnické spolky z Česka i 6 evropských států. Potrvají do soboty. Festival Otevřené ateliéry Praha umožní nahlédnout do zákulisí výtvarné scény a designu a setkat se s desítkami profesionálních tvůrců. Program potrvá do neděle. Tolik očekávané události. Krásný pátek vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Awarashar!
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Dobré ráno, hezký pátek, teda já vám řeknu, to se to vstává po ránu, když se hraje fotbal. No jo, koukali jste u 4 na Fučus? No naši zatím tak nějak, dá se říct, si budeme sledovat druhý poločas, ale především si budeme hezky česky hrát. Jsme Blaník a před námi je česká hodinka.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Je tu pátek a to je dobrá zpráva, i když co se týče počasí, to tak až skvělé nebude. Dnes bude oblačno a zataženo, ráno ojediněle mlhy od západu s občasným deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zpočátku malou oblačnost a srážky až během dne. Později večer budou srážky v Čechách ubývat. Teploty aktuálně někde okolo plus 7-10 stupňů a přes den to budou teploty většinou mezi 12 a 17 stupni. Toliko počasí, přeji vám všem krásné ráno a pojďme si hrát.
9: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
8: Pojďme si hrát, nemyslím fotbal. Samozřejmě ten sledujeme taky, mistrovství světa, ale pojďme si hrát hezky česky. Česká hodinka je tu i při pátku, tak ať se skvěle stává a dobře poslouchá.

0: Báječné ráno, krásný pátek, jak jsem říkal, dnes je to tady.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Havířov, to je to město, kam míří tým Rádia Blaník. Na místě dění Olga Lounová, Petr Kolář a nebo skvělý Janek Ledecký. A více informací přidá i můj báječný kolega Vlasta Suk.
2: Všechno odstartuje o 4:30 odpoledne na zdejším náměstí Republiky, takže se opravdu těšte, jídla a pití bude dostatek a vstupné se neplatí. Já jsem teď na magistrátu a se mnou je tady taky paní primátorka Iveta Kočí-Palkovská. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak co na to říkáte, že Blaník přijede do Havířova?
3: Tak já zdravím taktéž všechny posluchače a musím říct, že jsem moc ráda, že bude další akce, zábava a já věřím, že se to všichni přijdete užít a já vás srdečně zvu na náměstí Republiky.
2: No tak jsme moc rádi, že můžeme takhle spolupracovat. Pro posluchače, kterým by se tady zalíbilo, kteří přijedou buď dřív nebo později, co byste nabídla v Havířově, co tady máte?
3: Tak já si myslím, že Havířov je město, které možná mnohé překvapí, přestože tedy už fungujeme 70 let a vytvořili jsme si nějaký svůj vlastní charakter a jedinečnou atmosféru, tak tady lidé najdou spoustu zeleně, krásné parky, architekturu, ale také bohatý kulturní a sportovní život. A jako primátorka mám samozřejmě radost, že naše město je bezpečné a taktéž se neustále rozvíjí. Investujeme do veřejného prostoru, budujeme nová místa pro odpočinek, pro sport, ale snažíme se taky, aby se zde dobře žilo všem generacím. Ale Havířov, já vám musím něco říct, je především městem skvělých lidí. Právě oni totiž vytvářejí jeho přátelskou a otevřenou atmosféru. A pokud jste u nás ještě nebyli, tak opravdu určitě přijeďte.
0: Já myslím, že tady není absolutně co dodat. Pokud dorazíte, těšíme se na vás a moc krásně si celý odpoledne a večer s námi užijte.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Tak doražte, těšíme se na vás.
4: Sluníčkové léto.
1: Sluníčkové léto.
4: Už brzy
1: na Blaníku.

Krásné ráno, pohodový den, je pátek 12. června a teď letí gratulace všem Antoním a také Táňám, tak tedy Toničkám, všechno jen to nejlepší. Další aktuální zprávy jsou připraveny, podíváme se krátce i na ten fotbal, jak to teď aktuálně vypadá, no a také máme informace o počasí. Já vám popřeji hezké ráno a buďte s námi dál s Blaníkem, s rádiem, které hraje už 27 let hezky česky.

0: výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už dnes odpoledne
0: od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

0: Čáková, turbodiesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
4: Už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Zprávy. Rádio
8: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Novela stavebního zákona je ve třetím kole čtení. Pustili tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení trvalo skoro 13 hodin. Požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil škodu za 350 milionů. Oheň poškodil halu i uskladněný materiál. Proč hořelo, zatím není jasné. Viceprezident J.D. Vance se o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v Evropě. Uvedl to americký prezident Trump. Íránské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že stále ještě nepřijalo konečné rozhodnutí o dohodě s USA. V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale. Turnaj zahájil utkání mezi Mexikem a JAR a právě Mexičané na jeho úvod zvítězili 2-0. Aktuálně hraje český tým proti Jižní Koreji a v začátku druhého poločasu je to stále 0-0. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně ale v západní polovině Čech a poté i na ostatním území přibude oblačnosti na oblačno až zataženo. Pak se bude místy vyskytovat občasný, většinou slabý déšť a později večer budou hlavně na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku budou severní polovině odpoledne přehánky, místy jinde jen ojedinělé. Nejvyšší denní teploty budou mezi 13 a 18 stupni, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Marie Rotrová na Blaníku, přejeme vám krásné ráno. Přejeme, jsme tu s Petrem.
1: Je to tak, dobré ráno, já mám teď oči přilepené ještě na televizní obrazovku,
2: jsou to
1: nervy.
0: Koukáme na to, kolik je dokonce, Péťo, nějakých 5 plus nějaké nastavení, veď?
1: No, nějakých 5,5 minuty plus nastavení,
0: tak,
1: ano.
0: Tak, stále prohráváme 2-1, škoda, že to bylo z offsideu, Souček mohl dát na vedení.
1: Už to vypadalo.
0: Jo, jsme tady fandili, jsme tu od rána. No nicméně předávám slovo, protože úderem 6. už je tu Petr a jeho dobré ráno. Petře, co dneska?
1: No já nevím, já se dívám na fotbal. No, uvidíme, tak nebudou
0: doufáme,
1: se proplácet.
0: Doufáme, že to ještě dopadne tak, dobře. 10 minut zhruba se ještě hrát bude, sledujeme to za vás.
1: Bude 3:15.
0: Tak tak. A já se udělám hvězdičku
3: na nebi. Víkend s Čechomorem. Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
4: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
3: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
4: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
3: A také nové album Proměny pokračování.
4: Tak lažte Blaník.
3: A užijte si víkend s Čechomorem.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: Firma na zážitky
13: CZ.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
17: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
18: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
19: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
19: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

0: Pokaždé a Karel Gott na Blaníku chvilku před 6 hodinou, takže Jižní Korea a Česká republika stále 2-1, teď jsme asi v polovině prodloužení. No, uvidíme, ještě není všem minutám konec. V příští hodině Turbo a hráč. Eva Farná a Miraj. Musím se a taky Blanické přání. Na Blaníku hráli píseň jenom nám. Hezky česky to na Blaníku bude i po 6. Teď je 5.53, pátek 12. června. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.

0: Čáková, turbodiesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník. Dobré ráno a krásný pátek vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky a nejvyšší odpolední teploty nám vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů. Zítra bude trošku víc pršet, ale zase naměříme víc stupňů, až 23. Teď jsou tu další zprávy.
9: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
9: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Jižní Čechy zasáhly intenzivní bouřky. Chrám svatého Víta v Praze prochází opravou. Čeští fotbalisté hrají aktuálně s Jižní Koreou.
13: Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Část jižních Čech byla po intenzivním krupobytí pod ledem. Západně od Českých Budějovic se totiž v podvečer vytvořil chaotický zhluk slabších bouřek, který se za jeho českou metropolí rychle spojil do jedné dominantní bouřkové buňky. V pásu mezi Stráškovicemi u Trhových Svinů a Novou Vsí byla včera až několika centimetrová vrstva krup. Restaurátoři opravují jednu z nejstarších partií chrámu svatého Víta v Praze. Pracují na dvou oknech v jižní části, na opěrném pilíři a také vyčistí kamenné povrchy, opraví spáry, zkontrolují klenby a obnoví okenní vitráže. V interiéru zrekonstruují historické malby. Práce potrvají několik měsíců, ale návštěvnický provoz to nijak neomezí. Vlašimská Parazo se vůbec poprvé připojí k mezinárodní akci nazvané Noc snů. Připravený bude speciální program pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny, kterým bude patřit celý areál. Jak říká tamní ošetřovatel Martin Hulka.
14: V rámci celého programu budou speciálně komentovaná krmení. Bude možnost se setkat jak s ošetřovateli ze záchranné stanice, jak i s Parazol. S Vlašimi budou tam i představení naši různí zvířecí obyvatele. Parazol, různé dílničky a hry pro děti a jejich rodinu. Akce je zdarma.
13: Akce bude probíhat od dnešních 18 do 21 hodin a zájemci se musí dopředu registrovat.
9: Mistrovství světa ve fotbale.
13: A pojďme na mistrovství světa ve fotbale. Zatímco první poločas utkání mezi Českem a Jižní Koreou skončil bez branek, ve druhém už padly tři. Skóre otevřel český hráč Ladislav Krejčí, který překonal marně zasahujícího Kim Sung-kyua. Nedlouho poté ale Korejci vyrovnali na 1-1 a pak přidali ještě jeden v 80. minutě na 2-1. A Petře, ty vidíš aktuálně přenos, pravděpodobně už skončil. Jak to vypadá?
15: Už skončil, vypadá to blbě. Už jsme se radovali. No, Jižní Korea, Česká republika 2-1.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník.
9: S Petrem Svíbou.
15: Dobré ráno, no co se dá dělat? Tak po prvním zápase, nebo našem prvním zápase na mistrovství světa ve fotbale se raduje Jižní Korea. Už jsme se radovali, tentokrát to nedopadlo, tak to dopadne příště. My si dáme první písničku, která nám tak trošku sedí k tomu, co se právě odehrálo, jmenuje se Hráč. Zpívají Turbo, nebo hrají Turbo. Za minutu a půl bude 6, je pátek 12. června, za chvíli o účtenkách, tak dobré ráno.

0: Eva Farná a Miraj, a vzpomeneš si, písnička, která už 8 týdnů vede českou desítku na Blaníku, povede ji i ten devátý, tak to se dozvíte zase dneska večer po 18. hodině. Ale ještě mnohem dřív možná budete o nějakou tu korunu bohatší.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To se totiž může stát už v té příští hodině, že vám proplatíme účtenku, poslední účtenku v tomto týdnu, tak držím palce, aby to vyšlo. Jak to dopadlo včera? No, včera jsme Jolaně propláceli fotbalový dres pro vnučku. Abychom to nezamluvili, Jolano, my vám ten dres samozřejmě proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: Dospívala Lucie, svítání.
0: Je to tak. 1604 koruny posíláme do satelic.
3: Děkuju moc, mám radost.
0: Tak včera 1604 koruny do satelic, kolik to bude dneska a kam to bude? No třeba zrovna k vám, stačí teda jenom poslat účtenku, pokud jste tak ještě neučinili. Napište do SMSky, co chcete proplatit, může to být cokoliv, může to být účtenka z obchodu, může to být jakýkoliv nákup, může to být klidně i splátka něčeho, nechávám to na vás, důležité je mít k tomu prostě nějaký doklad, tak tu částku přepište, napište za co to je, připište jméno a příjmení a odkud jste a pošlete na 63118 po 7. hodině, poslouchejte Blaník a buďte na příjmu, protože můžu zavolat vám a zeptat se, kdo právě na Blaníku dospíval. Za hodinu se do toho dáme, teď je 6 hodin a 8 minut.

0: Melodeta Primavera, Loretta Goodge v pátečním dobrém ránu na Blaníku. Pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vypadá ta aktuální situace?
2: Tak aktuálně máme většinou jasno až polojasno, ale už v západní polovině Čech nám přibývá oblačnosti. Tam úplně na západě krajní máme až zataženou oblohu. Teploty jsou většinou ještě docela nízké, většinou pod 10 stupňů, pohybují se od 9 do 5 stupňů Celsia a nejchladněji jsme měli na Jízerce, tam bylo kolem minus 1.
0: No a co dál přes den?
2: Přes den čekáme další přibývání oblačnosti od západu a postupně na většině území oblačno až zataženo. Na západě postupně jinde v Čechách místy občasný déšť, většinou slabý, s tím, že později večer na západě budou srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku naopak většinou polojasná obloha a postupně přibývání oblačnosti a jen možnost ojedinělých přehánek. Nejvyšší teploty dnes od 13 do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 9 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech bude teplý až 12 stupňů a vítr by měl být většinou mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: No a jaký bude víkend?
2: Tak vypadá to tak, že zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zataženou až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami, kránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, vítr zůstane mírný jihozápadní a západní 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den by to mělo být zpočátku, bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přeháňky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přehánek, noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
0: Moc vám děkuju a přeju krásný víkend nezávisle na počasí. Naslyšenou.
2: Děkuji také, naslyšenou.
0: Tak to byl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu a tohle už je Blanické přání, to, které naspívalo 21 českých zpěváků. Vy posloucháte Blaník, za chvíli bude 6:45 a už je pátek. Dobré ráno.

0: proč jsou sloni tak často v porcelánu?
1: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaň.

0: Jarda Uhlíř a severní vítr na Blaníku, co pak severní vítr, ale ten mexický moc nepomohl. Jestli dneska někdo bude vypadat, jako by spal v poločase, tak v tom nebude sám. Český fotbal se totiž po 20 letech vrátil na mistrovství světa. Mnoho fanoušků kvůli zápasu s Jižní Koreou vstávalo ještě za tmy. Sledování sportu v brzkých ranních hodinách je pro tělo trošku paradox. Mozek dostane dávku adrenalinu, tep se zrychlí a emoce jedou naplno v době, kdyby měl organismus ještě odpočívat. A toho adrenalinu bylo víc než dost. No, úvodní zápas mexické Guadalajare dopadl, jak dopadl. Chvilku jsme vedli, potom zase ne a potom už vůbec ne. Zápas s Jižní Koreou skončil 1-2. V druhém zápase na turnaji se utká ve čtvrtek v Atlantě česká reprezentace s Jihoafrickou republikou, která včera na úvod podlehla pro změnu Mexiku. No, za chvíli krátké zprávy a za 8 minut bude 6:30. Radio Blaník.
1: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
2: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blaník.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Čáková Turbo Diesel Jamaron s vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
8: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
9: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
10: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
9: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
10: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlí.

0: máme. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
4: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
3: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
4: Tak mrkněte na
5: tisknulevně.cz. Náplně hned.
6: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
7: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
8: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
11: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Český statistický úřad dnes zveřejní informace o změně počtu obyvatel za letošní první čtvrtletí. Oznámí, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo a kolik se jich do Česka přistěhovalo. Pražský vrchní soud dnes rozhodne, jestli odvolá soudkyni Halku Lacinovou, a to z funkce předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Soudkyně měla opakovaně zasahovat do kauz, které neměla na starosti. V Litomyšli začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na zahajovacím koncertu zazní třeba symfonická báseň Bedřicha Smetany Valštínův tábor. Basketbalisté Nymburka jsou krok od zisku třetího titulu za sebou. Večer se v sérii hrané na 4 vítězství ujali vedení nad Pardubicemi 3-2 na zápasy. Rozhodnout můžou zítra na východě Čech. 7. zápas by se hrál v Praze. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
13: Tak to byly krátké zprávy, nekončíme, jsme teprve na začátku pátku 12. června, dne, kdy svátek slaví všechny Antonie a Táni, přejeme všechno nejlepší, ale my se ještě na chvíli vrátíme do čtvrtka, jenom na chvíli, nebojte. Včera po 8. hodině jsem měl zase hosta na telefonu a pokud jste to nestihli, tak si dáme opáčko, už za chvíli, bude 6:30.

0: Tohle je Ráj, zpívá Argema v dobrém ránu na Blaníku v pátek 12. června, 2 minuty po 6:30 a tady je už ten včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: No a dneska ráno si budu povídat s kouzelníkem na lince, je totiž Pavel Kožíšek, dobré ráno.
3: Ano, hezký dobrý den.
2: Nejenom kouzelník, ale taky zakladatel divadla Kouzel a muzea fantastických iluzí. Nebo už toho máte víc?
3: tohle to mě úplně vytěžuje, já zaplať pámu mám práci, která je zároveň mým koníčkem, takže mě to strašně baví. Teďkon teda v divadle už začaly nám divadelní prázdniny, takže teď máme trošičku pauzu, máme samozřejmě spoustu letních akcí na různých venkovních festivalech a slavnostech, takže tam se samozřejmě na naše diváky budeme těšit. No a pochopitelně stále si venuju Muzeu fantastických iluzí ve Vodičkově ulici, pokud to můžu posluchačům trošku přiblížit, tak je taková interaktivní, troufám si tvrdit, i trošku zábavná expozice, kdy se třeba proměníte v obra, půlka jednoho těla, půlka těla bude na jedné straně levice, druhá bude na druhé straně levice, projdete se hlavou u stropu. No zkrátka, tam u nás je možné úplně všechno. Máme tam více jak 150 interaktivních zábavných exponátů, kdy si pořídíte vtipná videa a fotky. A hlavně tam spousta optických klamů a hádanek. Všechno to jsou buď originály nebo věrné repliky, většinou z konce 19. století, protože já jsem sběratel právě optických klamů a iluzí. Není to prosím pěkně o kouzlení, s kouzlením to nemá prakticky nic společného. Je to o optických iluzích, kde se zkrátka z vás může stát naprosto kdokoliv.
2: No ale kouzlení je přece taky vlastně trošku iluze, není to? Iluze.
3: Ano, tak už staré latinské přísloví, pravý svět chce být klamán, tedy budíš klamán, protože to je právě to nejkrásnější. Pocit okouzlení a pocit tajemna, co můžeme vlastně prožívat.
2: Jaké kouzlo jste objevil naposledy? Rozšiřujete ještě sbírku kouzel?
3: Určitě, vždycky se samozřejmě snažíme diváky u nás v divadle v Líbeznicích Prahy zase dostat něčím novým, co třeba vidíme někde jinde ve světě, takže samozřejmě se snažíme udržovat trend, aby divák, pokud něco vidí v Las Vegas nebo v asijských státech, kde já jsem třeba 2 roky žil a vystupoval v Japonsku, jsou kouzla velice populární, tak aby to mělo šanci vidět i u nás. No a třeba teď aktuálně v muzeu připravujeme nový exponát, během pár dnů se tam můžete u nás proměnit v pekle, takže určitě, pokud si chcete zažít to, jestli jednou skončíte v pekle, tak se to u nás můžete teď na nečisto vyzkoušet.
2: Jsem úplně jistý, že si to chci zažít, ale možná, pokud to nebolí, tak ano.
3: Ne, určitě to nebolí. U nás je to opravdu všechno o zábavě, takže u nás opravdu ničeho bát nemusíte.
2: A když už vás mám, Pavle, na lince, předpokládám, že i kouzelník jí něco, snídáte?
3: No, samozřejmě. A já to tak střídám. Někdy mám chuť na sladkou a někdy se zase ukloním vajíčka, nebo manželka mě překvapí nějakou zase slanou snídaní, takže určitě já jsem z takové té staré školy, že zkrátka snídaně je korun zkrátka.
2: V Líbeznicích navíc máte dobrou pekárnu, jsem zjistil.
3: Ano. To máte naprostou pravdu, tam se také chodíme pro pečivo, ano.
2: No a ještě jedna poslední otázka, kterou dávám všem. Nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila?
3: No mě potěšilo, máme nového pejska yorkshireského teriéra, protože my jsme pejskařská rodina, no a manželka s ní, je to holčička, s ní chodí na cvičák ke dvou cvičitelkám, no a teďkon byla úplně ze všech nejlepší, takže z toho mám obrovskou radost.
2: Tak je pozdravujte pejska i manželku a ať se vám daří. Díky moc, krásný den a naslyšení.
3: Ano, hezký den a všem posluchačům kouzelní poslech. Děkuju.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Svět chce být klamán, ale tohle nebyla žádná iluze. To byl Pavel Kožíšek na telefonu. Video záznam najdete opět na mém instagramovém účtu Petra Slíva. Mrkněte se tam, dejte sledovat, ať vám žádný další neuteče. A to byl jeden čaroděj dobroděj a tady je další, ten od Václava Neckáře. Vy jste s Blaníkem, 6 minut po 6:30.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: It's my life a Bon Jovi na Blaníku. Dobré ráno, Rádio Blaník. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička, to říká pranostika k dnešnímu dni. Pár slziček už jsme uronili po tom úvodním zápasu na mistrovství světa. Prostě to Jižní Koreou nějak nevyšlo, skončilo to 1-2. Jak to bude dál dneska? No dneska už to bude pro nás teda bez fotbalu, ale jinak to páteční ráno je většinou jasné až polujasné. Na západě přibývá oblačnosti, ten krajní západ už hlásí zataženo. Ranní teploty jsou docela nízké, mezi 5 až 9 stupni Celsia. Na Jizerce dokonce naměřili minus 1. No a co přes den? Většinou oblačno až zataženo, v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. V Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť. Později večer na západě srážky četnější, Morava na tom bude lépe, tam by se ty přehánky měly objevit jenom místy, jinde jenom ojediněle, a nejvyšší teploty přes den 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku až 20.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90.

0: Byla. To dobré začíná u nás.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

Čechomora, tady jsme doma, teď jsem si vzpomněl, jak to tady vypadalo, když dorazili do ranního vysílání Franta Černý s Karlem Holasem a rozbalili to tady tak, že skoro nezůstal kámen na kameni. Když trošku zapátráte na YouTube a na našem webu, tak určitě ještě najdete záznam. Čechomor teď slaví 25 let od vydání svého legendárního alba Proměny a my pro vás máme dárek, speciální dárek. Tentokrát budeme pod celý víkend rozdávat vstupenky na koncerty Čechomoru a k tomu přihodíme navíc právě i nové album Proměny. Jmenuje se Proměny pokračování, takže nezapomeňte ladit Blaník i o víkendu. No a teď, pokud ladíte Blaník, a to děláte dobře, uslyšíte Lian Rimes. Je 6.51, dobré ráno.

0: Ian Rimes dospívává v Dobrém ránu na Blaníku a už pro vás chystáme tu další ranní hodinku, ve které uslyšíte Xyndla X a Olgu Koenigovou. Včera mi byl málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Michala Tučného. Tam, jak celá země vstává. A také olympiky. Dušku nemít, nic mi nepoví. Protože i po sedmé to na Blaníku bude. Hezky česky. Teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
5: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
4: Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Krásné páteční ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyšší odpolední teploty nám vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů. Zítra bude pršet ještě trochu víc, ale teploty už půjdou nahoru 20 až 23.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Na Mladoboleslavsku mezi Býtouchovem a Dolánkami je silnice zavřená kvůli opravám. Ty potrvají do 3. července, tak s tím počítejte. V Říčanech u Prahy v Olivově ulici u křižovatky s Verdunskou jsou stavební práce, provoz tam bude omezený do 24. června. Na dálnici D7 na 10. kilometru ve směru na Chomutov pracují silničáři v levém pruhu. Počítejte i tady s omezením. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, jsou tu zprávy.
17: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Sněmovna pustila novelu stavebního zákona do dalšího čtení. Havlíčkově Brodě hořelo v průmyslové hale. Čeští fotbalisté na Jižní Koreu nestačili.
20: Blaník.
19: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Novela stavebního zákona je ve třetím kole čtení. Pustili tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil škodu za 350 milionů. Oheň poškodil halu ve Strojírenské ulici i uskladněný materiál. Hustý černý kouř byl včera vidět zdaleka. Podle starosty neměly hořet nebezpečné chemické látky. Hasiči byli na místě až do rána. Proč hořelo, zatím není jasné. V Bohumíně se zrodil fenomén. Šachy tam pravidelně hraje skoro 300 dětí a zapojené jsou všechny základní i mateřské školy. Kolik je nejmladším hráčům a jak probíhá výuka této královské hry, prozradí mluvčí města Jana Končítková.
14: Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách a celý systém funguje na dobrovolné bázi jako volnočasová nabídka v rámci odpoledního programu.
19: Kroužek děti učí soustředění, trpělivosti a logickému myšlení.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
19: Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou. S Jižní Koreou neudrželi vedení a nakonec ní prohráli 1-2. Do vedení poslal český tým kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale velmi brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Česká reprezentace se do světového šampionátu vrátila po 20 letech. Více dozvíte po 9:30 ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
18: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak úvodní zápas na mistrovství světa sice skončil porážkou, ale teď už to bude jenom o výhrách. Třeba té účtenkové výhře, o to se pokusíme, a vy se pokusíte už za malou chvíli. My se pokusíme někomu z vás proplatit účtenku a vy, pokud jste poslali SMSku, tak se pokusíte poslouchat a být na telefonu. A i dneska nás zajímají vaše stěhovací historky, k tomu se dostaneme pro změnu potom po 8:30. Teď Xindl X a Olga Koenigová, dobré páteční ráno, je 7.

0: Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává na Blaníku, no kvůli fotbalu je v tuto chvíli už nejmíň půlka země, tak 3 hodiny vzhůru.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Nás ale teď zajímá ten Michal Tučný a vaše účtenky. A já udělám nejdříve takovou retrospektivu toho, co už jsme proplatili v tomto týdnu. 4 účtenky jsme zatím proplatili. Opravu zahradního traktoru, benzín jsme taky zaplatili, zájezd z Téje Sokol Olomouc, vím, že tam hrála roli nějak Milešovka. Včera jsme propláceli fotbalový dres pro vnučku, která je nadějnou fotbalistkou a dneska to vám ještě neřeknu, ale už je vybráno a už vím, komu budu volat. Takže teď se dozvíte, jestli to nejste náhodou vy, komu se vrátí peníze na účet. Pojďme. Máme vytočeno a někde zvoníme. Není to náhodou u vás? Mrkněte se.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník a Petr Slíva. Je tam Dáša?
3: Ano, Dagmar.
0: Z Mariánských Lázní?
3: Ano, ano.
0: Vy hodně pečete, co doma?
3: No, obnovila jsem všechny staré formy. Který
0: a váleček na pečení za 3879 korun, to je ta účtenka, ano. Kterou jste přihlásila. To jsou nějaké zděděné formy?
3: No, všechno i keramická taková.
0: Keramická, jako. Jo. A teď jste spokojená, jak to vypadá, jak to peče?
3: Jo.
0: Asi nejste spokojená úplně s tou cenovkou, co?
3: No, to bylo docela slušné.
0: Tak Dagmar, co teď děláte?
3: No, teď jsem v práci.
0: Jste v práci a posloucháte?
3: Ano.
0: Tak mi to řekněte, kdo rozpíval.
3: Michal Tučný.
0: A je to tak. Tak jste tu obnovu forem a válečku na pečení měla zadarmo. 3879 korun posíláme tak. Do Mariánských Lázní.
3: Tak to moc děkuju.
0: Tak můžete zase něco obnovit, anebo to utratit za něco úplně jiného, to už necháváme čistě na vás. V každém případě, Dagmar, krásný víkend, zůstaňte nám na lince, ať to peče, naslyšenou.
3: Taky, děkuju moc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: UK Markem Wild, tak se podařilo, před chvílí jsme proplatili pátou účtenku tohoto týdne. Jste v práci a posloucháte?
1: Ano.
0: Tak mi to řekněte, kdo rozpíval.
1: Michal Točný.
0: A je to tak? Tak jste tu obnovu forem a válečku na pečení měla zadarmo. 3879 korun posíláme tak. Do Mariánských Lázní.
1: Tak to moc děkuju.
0: Tak Daše, jsme proplatili obnovu forem na pečení a po víkendu v pondělí po 7. hodině zase proplácíme, tak nám napište, co byste chtěli proplatit, za co byste chtěli, aby se vám vrátili peníze zpátky na účet.
2: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. No a to počasí, to páteční ráno je většinou jasné až polojasné ku podivu, ale na západě tam přibývá té oblačnosti. Někde už hlásí i zataženo, ranní teploty nízké, pozor na to, mezi 5 až 9 stupni. No a přes den většinou oblačno až zataženo v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. V Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě ty srážky budou četnější, ale na Moravě a ve Slezsku tam to bude trošku jiné. V té severní polovině se odpoledne místy objeví přeháňky, jinde ojediněle a denní teploty 13 až 18 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ale až 20 stupňů. A jak to bude o víkendu, o tom už Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zataženo až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami. Kránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, vítr zůstane mírný jihozápadně až západně 2,6 metrů za sekundu, no a přes den by to mělo být, zpočátku bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přeháňky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přeháněk, noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
0: Tak říká Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. No a zatímco dneska máme ten pátý den v týdnu, tak ta písnička, která nás teď čeká, je o tom osmém, který bychom si tak strašně přáli. Tady Olympik a je 7:15.

0: Osmý den na Olympik na Blaníku, teď je tady ten pátý den. Když se stěhuje medvěd, je kolem toho určitě spousta historek. Když se stěhují dva lední medvědi, je jich dvojnásobek logicky. A v brněnské zoo se první týden rozkoukávají dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. Daří se jim prý dobře, rychle si zvykají, rádi si hrají v bazénu. To popsala i ředitelka Radana Dungelová.
1: Dorazili do brněnské zoo minulý čtvrtek, přepravu opravdu přežili v pohodě a hlavně i ten transfer toho nového jejich působiště proběhl v naprostém klidu. Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
0: No a pokud se do brněnské zoo vydáte zítra, tak ty dvě nové lední medvědice už tam uvidíte. A propo, když jsme u toho stěhování, medvědice už jsou na místě, ale co vy, máte nějakou historku se stěhováním, s dobrým koncem anebo tipem pro ostatní, pošlete ji SMS-kou na 6318, protože i dneska mezi 8 a 9 hodinou někoho odměním stěhovacím balíčkem od MND s vybavením pro domácnost v hodnotě 3000 korun. Tak posílejte a nás za chvíli čekají krátké zprávy. Radio
2: Blaník. Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí, zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku, máme auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeu.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
14: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
15: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
16: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
17: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
18: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
19: Už je tady!
20: Zábava vlny tobogány.
21: Co vás čeká?
20: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
21: Plno tobogánů a skluzovek.
20: Tak všichni rychle do plavek.
21: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
20: Relax, drinky, animace.
21: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
19: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
22: Blaník za volantem.
23: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na porouchané auto u Bavorině. Podrobnosti má Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
24: Pozorněte na dálnici D5 ve směru na Rozvadov. Na 30. kilometru stojí odstavené osobní vozidlo s poruchou, které blokuje stoupací pruh. Projíždíte tady opatrně.
23: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
25: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
22: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
26: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Banky v květnu poskytly podle Hypomonitoru hypotéky za skoro 53 miliard korun. To o 54% víc než loni. Průměrná úroková sazba vzrostla na 4,67%. Archiv hlavního města Prahy na Chodovci dnes pořádá Den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout třeba konzervátorskou dílnu. Akce začíná v 9 a potrvá do 5 odpoledne. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt. Ten byl přijatý v květnu 2024. Česko má kvůli ukrajinským uprchlíkům výjimku. Podle Evropské komise má pakt přinést silnou ochranu vnějších hranic. Hokejisté Caroliny jsou už jen krok od zisku Stanley Cupu. Na domácím ledě zvítězili nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2 na zápasy. Útočník Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
27: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: No dobré ráno, dobré páteční ráno s datem 12. června, zejména všem Toničkám a Táňám, které mají dneska svátek. Nechcete náhodou balíček? Balíček od M&D? A neměli jste náhodou někdy v životě nějaké stěhování? Já si myslím, že každý se někdy v životě někam stěhoval. Tak nám napište nějakou historku s vaším stěhováním a pošlete ji na 603 118 118. V příští hodině mezi 8 a 9 se bude zase odměňovat a samozřejmě ta výzva neplatí jenom pro Táničky a Antonie. A nás za chvíli čeká jeden návrat. Návrat do středy, protože tady opět byl Pepův parťák, nebo v tomto případě parťáci. Za dvě minuty bude půl osmé.

0: Divokej byl, vstávej na Blaníku a část téhleté početné partičky tady byla ve středu. Jmenovitě frontman Vašek Bláha a Roman Procházka. Ti byli parťáky Pepy Černého a povídalo se o ledasčem. A došlo i na jejich aktuální turné k oslavě 28 let kapely. Většinou prý hrají tak 2 hodinky.
1: Podle toho, jak to jde, myslím si, že tak 2 hodinky, 1 hodinu 3/4 až 2 hodinky. Tak jako já si myslím, že občas lidi jsou unavený, když se hraje třeba, všim jsem se, když se hraje v neděli, že ty lidi třeba už jsou unavený, tak my hrajeme o chvilku míň. Když pátek a jsou natěšený, tak i my jsme jako nabitější, tak hrajeme zase o chvilku díl, takže jako ještě, myslím si, že jsme už ve stádiu, že to dokážeme tak nějak i jako prostě přizpůsobit tomu té situaci, no.
0: Tak chcete-li si pořádně užít Divokýho Billa, jděte na koncert v pátek, pokud nechcete strávit moc času, tak na koncertu, tak jděte třeba v neděli. Celé středeční povídání můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu. A tohle už jsou Goombay Dance Band na Sun of Jamaica. Na Blaníku 3 minuty po 7:30 a o tom sluníčku bude řeč už za chvíli.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tereza Kendlová a jméno na Blaníku, ta jména už padla. Já je klidně ještě jednou zopakuju. Antonie a Táni mají dneska svátek.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Pátek s datem 12. června. To dnešní ráno je většinou jasné až polojasné, ale té oblačnosti začíná přibývat zatím hlavně teda na západě. Ty teploty se pohybují mezi 5 až 9 stupni, takže jsou docela nízké. Přes den už nás čeká v západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až zataženo. V Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť, později večer na západě budou ty srážky četnější, na Moravě a ve Slezsku tam to bude lepší, protože v severní polovině se odpoledne přehánky objeví jenom místy, jinde ojediněle, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tam to bude až 20 stupňů. A co takhle někam ještě do většího tepla a někam, kde není moc lidí, ale je tam krásná příroda. Už jste byli v Albánii, na teploměru až 31 stupňů, voda má teď 23. A jste z Brna? Tak to se tam dostanete co by dub. S cestovní kanceláří Blue Style můžete odletět z Brna už 16. června. Skvělou volbou je hotel Savotel. 8 dní, 7 nocí s all inclusive pořídíte už od 10 990 korun za osobu. Barevnou architekturou, živými kavárnami a moderní atmosférou překvapí Tirana, hlavní město Albánie nebo pobřeží kolem Drače. To zase láká na promenády a restaurace. Místní kuchyně navíc spojuje balkánské a středomořské chutě od čerstvých ryb až po grilované speciality. A ještě jeden důvod, proč se rezervací dovolené neotálet. Do 14. června získáte na zájezdy do Albánie, Egypta i Bulharska slevu 2000 korun. Cestovat přitom můžete kdykoliv až do konce října. Stačí si jenom vybrat termín, který vám vyhovuje nejvíc.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na BlueStyle.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 100.

0: nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejden má jenom 7 dní, třeba i tuhle písničku vám dneska zaspívá Janek Ledecký naživo, ale postupně.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: I to letošní léto bude plné letních koncertů Rádia Blaník. To je hodně populární záležitost a náměstí ve městech praskají obvykle ve švech. A i letos vám ty hvězdy přivezeme až pod nos. Jenom co odvysílám, tak sedám do auta a jedu směr Havířov, kde tu letošní sérii odstartujeme o 4:30 odpoledne na náměstí Republiky. Náš tým, který staví pódium a všechno ostatní už je na místě, v závěsu za mnou pojede právě i Janek Ledecký s kapelou, Olga Lounová, Petr Kolář a naše blanická kapela, všechny vám je přivezeme. A letos pro vás navíc máme i speciální dárek z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun ruku, tak se pro ní stavte. Těším se na vás dneska o 4:30 odpoledne v Havířově.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Jediný, co chci, a jelen na Blaníku chvilku před 8 hodinou. A co po 8? No je pátek, čeká nás šťastná hodinka se speciálním výběrem písniček. Čeká vás třeba tahle. Dáme si Františka od Boty. František udělal všechno, co mu řekla. A o jednu dobrou náladovku se postará i Petr Kotwald. Hezky česky to bude i v dnešní šťastné hodince na Blaníku. Teď je 7.54. Rádio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
5: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
8: Zveme vás na Národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
9: Počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes nás čeká většinou oblačná až zatažená obloha s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat většinou až k večeru. Nejvyšší odpolední teploty nám vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů. Zítra bude pršet ještě víc, ale naměříme až 23.
9: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
9: Blaník za volantem.
10: Zdržíte se na výjezdu z Prahy na Hradec, proč ví Vlaďka z dopravního centra ŽSD.
12: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 35,5 kilometru blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda dodávky. Kolona vozidel se tvoří mezi 32. až 35,5 kilometrem.
10: Pozor na D8 na 7. kilometru od Lobosic na Prahu, stojí tam odstavené porouchané auto. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
13: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
14: Obrana chce pořídit nová kolová bojová vozidla. Dechovky ovládnou Kolín. Jihlava hostí Evropskou ligu volejbalistů.
9: Blaník.
14: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Rezort obrany připravuje další velkou zakázku. Půjde o přezbrojení střední brigády, která by měla dostat nová kolová bojová vozidla pěchoty. Potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna. Armáda chce nahradit stávající obrněnce Pandur, které už podle ní nevyhovují aktuálním potřebám. Při cestování s dětmi se rodiče i prarodiče dopouštějí řady chyb. Často používají nevyhovující autosedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Problémem je také používání starých autosedačků. Jak vysvětluje metodička dopravní výchovy týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
15: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky.
14: Někdy může být po dopravní nehodě třeba poškozená, ale na první pohled to na ní nemusí být vidět. V Kolíně dnes začíná 61. ročník tradičního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín. Akce potrvá až do neděle. Pořadatelé počítají s účastí 20 mažoretkových a tanečních skupin a skoro 30 malých i velkých dechových orchestrů. A to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Čeští volejbalisté dnes v evropské lize hostí v Jihlavě Bosnu a Hercegovinu. Ve třetím utkání budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl. Utkání začne v Horácké aréně v 6 večer a v neděli bude dalším soupeřem Dánsko. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
16: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
0: Tak je to tady den velkého juchu, jak by řekla kolegyně Iva Lecká. Je tady pátek, ten pátek má datum 12. června a v pátek mezi 8. a 9. hodinou nás pravidelně čeká šťastná hodinka se speciálním hudebním výběrem dobronáladových písniček. A nejinak je tomu i dneska a k tomu přidáme ty vaše stěhovací historky, protože i dneska někoho z vás odměním. Ať se to dobře poslouchá, dobré ráno, je 8.

0: Buty a František na Blaníku. Každý se v životě přinejmenším jednou stěhoval a kolem stěhování je spousta zábavných historek anebo příběhů, na které se nezapomíná.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Ano, naštěstí mají většinou dobrý konec a po letech se nad nimi ještě pobavíme a někoho opět odměníme. Dárkovým balíčkem od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun. Včera jsme takhle odměnili Tondu, který se kvůli nedorozumění nejdříve odstěhoval s celou rodinou z bytu ke tchýni, aby se tam další den zase nastěhoval zpátky. Majitel bytu totiž SMS-ku s informací o prodloužení smlouvy poslal omylem někomu jinému.
3: Nebylo to úplně příjemné, co vám budu povídat. Bylo to celý den prostě, celý tak den. Já fakt nervy, protože jsme měli velkou sedačku. Ale přežilo to, ale my jsme potom, když jsme se stěhovali zpátky, protože jsme samozřejmě o ten byt nechtěli přijít a pak to zase dostat nahoru, no. To bylo hrozný.
0: Tak Tondu jsme odměnili včera a dneska, jak jsem říkal, budeme taky odměňovat. Dokonce už dorazily první SMSky. Stěhovací příhoda. Když jsem se po rozvodu stěhovala do jiného bytu, tak když už jsme měli většinu přestěhováno a jeli jsme výtahem, spadly mi klíče od bytu do výtahové šachty. Prostě klasika. Děkuju. A nebo naposledy jsem se stěhovala před 9 lety a v 9. měsíci těhotenství z města na vesnici. První večer po všem tom tahání krabic a zakopávání o vlastní břicho jsem si došla do místní hospůdky na pivko. Místní se smáli, že to bude předporodní. Za 12 hodin se nám v porodnici narodil syn už s novou adresou. Jo, ze stěhovacích historiek by se dala napsat celá kniha. Tak nám je pište na 603 118 118.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Ricky Poveri a Sara Perchetti Amo na Blaníku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Pátek, víkend před námi, jaký ten pátek bude? V západní polovině Čech a postupně i na ostatním území oblačno až polojasno. V Čechách bude místy občasný, většinou slabý déšť. Později večer na západě budou ty srážky četnější, ale východ republiky Morava a Slezsko na tom budou lépe. V severní polovině odpoledne přehánky jenom místy, jinde ojediněle. Nejvyšší teploty mezi 13 až 18 stupni a na Moravě a ve Slezsku tam to bude až 20. A co ten víkend? O tom už Štefan Hančák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zatažená až oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, vítr zůstane mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů sekundu. No a přes den by to mělo být zpočátku, bude převažovat velká oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami. Během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přehánky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přeháněk, noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
0: Říká Štefan Hančák z Českého hydrometeorologického ústavu. Jestli to tak bude, tak to je ve hvězdách. Je to...

0: Je v tahu a Petr Kotwald ve šťastné hodince na Blaníku. Když fotíte, máte rozmazané fotky, křivý horizont a na každém druhém snímku vlastní palec, tak gratuluju, možná jste promarnili životní šanci. Islandské aerolinky Icelandair totiž hledali nejhoršího fotografa na světě a ten zájem byl obrovský. Přihlásilo se přes 127 tisíc lidí ze 178 zemí světa. A vítězkou se stala jedna Pařížanka, protože její fotografie byly rozmazané, špatně komponované, často se do nich připletly části rukou nebo prstů a právě to porotu přesvědčilo, že našla ideální kandidátku. Ta odměna není symbolická. Za 10denní cestu po Islandu a fotografování tamní krajiny dostane 50 tisíc dolarů, to znamená více než 1 000 000 korun. A smyslem celé té kampaně je dokázat, že Island je natolik fotogenická země, že i ten nejméně talentovaný fotograf z ní přiveze krásné snímky. Tak je vidět, že Islanděné mají smysl pro humor. Za chvíli už krátké zprávy, je 8.21. Radio Blaník.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
1: Máme pro vás poukaz na 5 000 korun.
2: A k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
1: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
9: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
12: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Potisk, dárky, byla byl CZ.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz Psáno Jilly Lenau.
1: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Titon.
2: Exkluzivní dlažba premiér od Ditonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
4: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
3: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
5: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
6: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
7: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
6: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
7: Tak mrkněte na
8: tisnulevně.cz.
9: Náplně hned.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
11: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Za volantem.
13: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Zdržíte se na výjezdu z Prahy směrem na Hradec. Proč ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic?
14: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 35,5 kilometru blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda dodávky. Kolona vozidel se tvoří mezi 32. až 35,5 kilometrem.
15: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
12: Rádio Blaník, zprávy.
16: Rádio Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Inspekce silniční dopravy varovala před podvodnými SMS-kami vyzývající k platbě pokuty. Týkala se údajného překročení rychlosti lhůtou, která měla vypršet o půlnoci. Zpráva chodila jménem dopravní inspekce anebo policie. Na ministerstvo práce by se měla přesunout od července desítka pracovníků. Týkat se to bude těch, kteří se v úřadu vlády věnují agendě Romů a postižených. Zastupitelstvo Třebíče dnes přes kritiku opozice schválilo prodej bývalého podnikatelského inkubátoru Nad zámkem. Budovu získá společnost Mifrece LT. Sacká na Nymbursku dokončila hlavní část obnovy barokní kaple Panny Marie Bolestné. Ta už byla v havarijním stavu. Po ošetření vnitřního vybavení chce město využívat pro pořádání koncertů anebo svadeb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
12: Šťastná hodinka
17: na Rádiu Blaník.
18: A na Blaníku pokračuje dnešní páteční šťastná hodinka s dobronáladovými písničkami, speciální výběr našeho hudebního dramaturga Dušana Kotory, čímž ho zdravím. Za 2 minuty bude 8:30 a vrhneme se zase na ty vaše stěhovací historky.

0: Před dvěma týdny vám zpíval živě na Blanickém konopišti. To byl Dalibor Janda v dnešním Dobrém ránu na Blaníku ve Šťastné hodince.
1: Šťastná hodinka na Rádiu Blaník.
0: Tak pojďte, dáme řeč třeba o těch vašich stěhovacích SMS-kách, protože, jak jsem říkal, ze stěhovacích historek by se dala napsat kniha, my je odměňujeme a odměňovat budeme i v této hodině. Tak kdo nám ještě napsal? Je mi 70, stěhovala jsem se jenom jednou, a to ve 20, z přízemí do prvního patra v rodinném domku, kam mě přivezli z porodnice. Včera jsme měli s manželem zlatou svatbu. Gratuluju, zdraví manžela. V pondělí jsem odjel z Jeseníku na týden do školy ve Vidnavě. Na cestu jsem dostal lístek s adresou, kde budu bydlet. Po příjezdu do Olomouce jsem hledal svůj nový domov. Připadal jsem si jako dědeček, co má hezkou paní a brečí, že zapomněl, kde bydlí. Píše Láďa. Děkujeme, Láďo. Ještě přihodím jednu SMSku. Dobrý den, právě se stěhuji po 9. Je to peklo, doufám, že naposledy. Jinak při minulém stěhování jsme zapomněli půlku krabic před barákem na ulici a světe div se, nic se nám nestratilo. No zaplať pámbu, píše Eva Černá. Evo, děkujeme i za tuhletu SMSku. Tak koho dneska odměníme? Tak my dáme teď s naší komisí hlavy dohromady a po 9:15 se na to vrhneme. Teďka Báťa a Coloredo. Dobré ráno.

0: Cyndi Lauper na Blaníku, tolik adrenalinu už ve 4 hodiny ráno a potom studená sprcha. O obojím nám teď řekne Monika Holubová.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezké ráno, vstup českým fotbalistům do mistrovství světa v Mexiku nevyšel. Na úvod turnaje prohráli 1-2 s Jižní Koreou a jedinou českou branku vstřel v 59. minutě Ladislav Krejčí. Češi ale vedení neudrželi a Korejci mezitím stav otočili. Trenér Miroslav Koubek překvapil a do základní sestavy zařadil i beka Jaroslava Zeleného a Alexandra Sojku. Plzeňský záložník si tak připsal premiérový soutěžní start za reprezentační Ačko. V druhém zápase na turnaji se český tým utká příští čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. Základní část pak uzavřou s domácím výběrem, tedy s Mexikem. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplně osmička nejlepších týmů z třetích míst. Největším favoritem fotbalového šampionátu jsou podle bookmakerů Španělé, dále to Francie a třetí Anglie. Jak je na tom český tým, to už dodává mluvčí Fortuny Petr Schrein.
3: Až tým mezi ty úplně největší favority nepatří, to ale vypadá dobře, je eventuální postup ze skupiny, popisuje jí kurz 1,3:1. Kdo bude nejlepší střelec turnaje, to je vždy velké téma. Naši bookmakeri v tuto chvíli dávají největší šance Francouzi Mbappému, ten nabízí kurz 6,5:1, Angličan Kane a třetí v tom pomyslném žebříčku je legenda argentinská Lionel Messi.
2: A ještě přidám dnešní program, od 9 večer hraje s Bosnou a Hercegovinou. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte před půl druhou.
1: Mistrovství

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Už od 499 tisíc bez DPH.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako skal.

0: Co bude pak? A Krištof na Blaníku, no co bude pak? No pak se budou odměňovat ty dnešní stěhovací historky.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaníka Petr Slíva. Můžu vědět jenom vaše křestní jméno?
3: Martina.
0: Martino, já totiž to vaše jméno nedorazilo k té SMSce. Vy jste nám posílala tu stěhovací SMSku s tím porodem, je to tak?
3: Jo, já jsem jistila z auta, takže nebyla úplně gramaticky krásná a podpis mi někam odskočil, ale posílala jsem ji.
0: Všechno je krásné, já to jenom připomenu. Vy jste se naposledy stěhovala před 9 lety v 9. měsíci těhotenství, neustále jste zakopávala obřicho při tom stěhování, pak jste si dala pivko a skončilo to teda nakonec porodem. Já doufám, že šťastným porodem.
3: Naprosto šťastným. Kloučkovi už je dneska 9 a je pořád na stejné adrese, ale je fakt, že jí získal, my jsme dostali adresu do občanek asi 3 dny před jeho narozením.
0: Kde je ta adresa, v kterém městě nebo vesnici?
3: No, to na mapě budete těžko hledat. U Hřínovice, u Jihlavy, u Brtnice, je to vesnička o 86 obyvatelích.
0: No, mně stačí, že je to někde u Jihlavy. Jo?
3: Je to u Jihlavy, je to tak.
0: Tak víte co, Martino, my vás odměníme tím dárkovým balíčkem od MND. Kdyby zase přišlo nějaké stěhování, jsou tam speciální stěhovací sady, je tam dárek, který využijete už teď, to celé v hodnotě 3000 korun. Šťastnou cestu vám přeju, protože slyším, že někam jedete, je to tak?
3: Teď jsem si přizastavila, ale jedu do Teplic.
0: Výborně, zůstaňte mi ještě na lince a krásný den a víkend. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a já k tomu dodám, že stěhování představuje pro spousty lidí stres a náklady navíc v MND, proto přicházejí z další soutěží, kde můžete hrát každý týden o 15 000 korun na stěhování. Výhru můžete využít například na služby stěhovací firmy, novou výmalbu anebo nové vybavení domácnosti. Pro zapojení do soutěže stačí jít na web mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Rager Olamour na Blaníku, na konci dnešní šťastné hodinky, na konci dnešního dobrého rána, ale před začátkem tajemného roku, po kterém budeme pátrat po 9. hodině. A připomínat nám jej bude třeba tahle písnička od Kaťáku. Nebo tahle od Karla Zicha. Ještě jednoho Karla pro vás budu mít, toho nejslavnějšího. Všechno jsou to písničky, které jste poprvé mohli slyšet právě v tajemném roce. Tak více s vašimi tipy a vzpomínkami po 9. Teď je 8.53. Radio Blaník.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
4: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
3: Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
11: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Ranní slunko postupně zakrývají mraky a za chvíli začne také pršet. Srážky budou ustávat většinou až k večeru. Nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů. Deště se dočkáme také zítra, ale více ohřejeme. 20 až 23.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Hradecká dálnice brzdí u Sadské. Podrobnosti má Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Se zdržením okolo 45 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 36. kilometru blokuje dva jízdní pruhy, dopravní nehoda, dodávky a kolona vozidel se tvoří mezi 28. až 36. kilometrem.
11: Ve 3-kilometrové koloně se zdržíte z Mělníka na Slaný na obchvatu Belvár.
17: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Změna emisních povolenek úsporu podle Havlíčka nepřinese. Rezort školství chystá změny u asistentů pedagogů. V Brně už prorazili třetí tramvajový tunel. Rádio Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Úprava připravovaného systému emisních povolenek nezabrání zdražování energií a pohonných hmot. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka tak jde spíš jen o kosmetické změny. Vládní koalice proto žádá zrušení povolenek. Analytici upozornili, že průměrná domácnost si za energie a paliva připlatí tisíce korun ročně. Revize by ale měla extrémním cenovým výkyvům zabránit. Novela školského zákona by mohla přinést změnu ve financování asistentů pedagoga. U těch na základních školách by to mohlo být ze státního rozpočtu podle počtu dětí, žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako nyní. Ministerstvo školství chce, aby byl asistent pedagoga stabilní součástí školy. Tunel pro novou tramvajovou trať na brněnské Kamechy je proražený. Po 115 dnech skončila nejnáročnější část stavby, která má nové sídliště propojit s centrem města. Jak náročná ražba byla, přiblíží mluvčí dopravního podniku Brna Hana Tomaštíková.
13: Dosavadní ražba tunelu si vyžádala nasazení 15 techniků a 40 razičů v nepřetržitém provozu. Ražba proběhla prostřednictvím 105 řízených ostřelů, na které jsme spotřebovali celkově 4700 kg trhaviny.
19: Tramvaje by se měly po nové půl druhého kilometru dlouhé trati rozjet za rok a půl. Spojené státy chtějí omezit své síly v Evropě. Počítají s tím, že o třetinu stáhnou stíhací letouny F-16 a F-15E. Ty poskytují Severoatlantické alianci pro Evropu. USA to tvrdí s odkazem na dokument New York Times. Změny se dotknou i nasazení námořních sil. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
10: Tajemný rok a Petr Slíva
18: na Rádiu Blaník.
0: Tak se do toho dáme, ještě jeden tajemný rok tohoto týdne si dáme společně s vámi a s vašimi tipy a vzpomínkami, na které čekám opět na telefonu 800 109 109, případně je posílejte SMS-kou na 603 118 118. První hudební nápovědy jsou připraveny a ta první slovní už za chvíli.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: Ma Baker a Bonnie M, hudební vzpomínka na tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To je ten rok, po kterém dneska pátráme a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Eva. Já bych chtěla tipnout 2008 rok.
0: 2008, podle čeho, Evo?
3: No, podle písničky.
0: A které?
3: No, Hlupák Váha.
0: 2008, no dobře, tak jo, já píšu rok 2008. Co jste dělala v roce 2008?
3: 2008 už jsem měla po mateřský a už jsem makala jak čert.
0: Tak vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Zdravíme a chtěla bych pozdravit Sabinu, spolupracovnici.
0: Vyřizujeme, hezký den.
3: Hezký den.
0: Pojďme na SMSky. Dobrý den, dnes je to jasné, hledáme rok 1977. Je to rok, kdy jsem se narodil a mě bude... A mě bude letos 77, píše Miluše. No tak uvidíme. Čauky, Hlupák Váha, píšu hned, že je to rok 77. Zdraví Marie z Černošic, díky. A píše taky Josef a typuje rok 1977. Tak ten první typ byl 2008, to znamená, že ty nůžky jsou dneska docela slušně roztaženy. Tak pojďme teda na první slovní nápovědu, třeba v tom udělá pořádek. V tajemném roce se na televizních obrazovkách objevil jeden nový dětský pořad a tohle byla jeho znělka.

0: neminula.
1: Štěpánka Haničincová, Josef Dvořák, Jitka Molavcová, taky Jiří Lábus, Ondřej Havelka, Ladislav Gerendáš, Pavel Zedníček a tak dále a tak dále. V tajemném roce totiž začíná série malých televizních kabaretů.
2: Ano, velmi, velmi výborně, ovšem kabaret, když je komik, a když je komik, tak je to kabaret.
3: To je pravda. A když je zpěvačka, kabaret je, když je zpěvačka, a když je komik.
4: Taky pravda, ale taky, když jsou diváci, prosím.
2: Samozřejmě. No a opatři diváky, pro mě je to nejjednodušší.
1: Malé televizní kabarety a připomínka tajemného roku a teď je to na vás. Volejte 800 109 109 a pište na 603 118 118, ve kterém roce se nacházíme. A tady je další hudební nápověda. Karel Zejcha, Máš chuť majoránky.

0: Španělská skupina Bakara a jejich hit Tajemného roku. Yes, sir, I can boogie.
1: Rádio Blaník, Tajemný rok.
0: Malý televizní kabaret, to je taky vzpomínka na Tajemný rok, protože tahle ta série malých televizních kabaretů se objevila na obrazovkách právě v Tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana. Já, jak jsem uslyšela Katapult, tak jsem si vzpomněla na událost, kde mi bylo přesně 18 let.
0: Ano.
2: Byla jsem prvně jako vedoucí v táboře s dětmi.
0: Aha.
2: Jeli jsme do Jindřichova Hradce a z okna, čekali jsme na autobus a z okna jednoho domu hráli kaťáci. A my jsme se tak do toho zaposlouchali, pak jsme zjistili, že autobus jede odjinud a já jsem dělala, že jsme tam zapomněli jednu holčinu.
0: Yeah.
2: Dělala jsem to až teprve, když jsme vylezli u tábora, že nám jedna chybí.
0: Yeah. Dopadlo to dobře, našli jste ji.
2: Jsem celá zelená, jela stopem zpátky do Jindřichova Hradce,
0: no.
2: A ona tam stále stála pod tím oknem a poslouchala kaťáky.
0: Yeah. Hráli pořád do kolečka. Ale vy jste mi neřekla ten rok?
2: Takže podle mě to bude rok 77.
0: Děkuju za výživnou historku, mějte se krásně, nashledanou. Ahoj Peťulko, podle ukázek zkusím rok 1977, to jsem ještě nebyla na světě. Zdraví Iveta z Pivína a přeje hezký den i víkend. Iveto vám taky a děkuju, to už jsou SMSky teda. Zdravím na Blaník, dnes jde o rok 1977, neváhal jsem ani minutu, Karel z Čarnovic píše, taky píše Libuše z Vyžlovky a typuje rok 1976, to si tady hned zapisuju, 76, ten tady ještě nemám a rok 77 podle písničky Jdi za štěstím typuje Iva z Prostějova, která zároveň zdraví dceru Adélku, která má dneska narozeniny krásné 33. Tak taky gratulujeme a děkuji za tip. No Karla Gotta Jdi za štěstím, to je písnička, kterou si dáme teď a vy mezi tím můžete volat a psát, co? Víte? Ve kterém roce se nacházíme?
1: Našli jste rok vašeho života?
3: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Tři mistrové svého oboru se sešli v téhle písničce. Karel Svoboda jako autor hudby, Zdeněk Borovec jako autor textu a Karel Gott.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Tahle ta příhodná konstelace nastala v tajemném roce. Ve stejném roce, kdy jste mohli poprvé vidět malý televizní kabaret v televizi. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta. Podle malého televizního kabaretu typuju rok 1977.
0: Sedmička, já je zbožňoval teda ty malé televizní kabarety, nevím jak vy.
3: No, já už jsem byla téměř dospělá, ale pak se na to koukali děti, když jsem je měla.
0: Takže v té době už jste byla dospělá a čekala rodinu.
3: Seznámila jsem se s manželem a za rok jsem si ho vzala v 78.
0: Tak vám moc děkuju, Markéto, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, mějte se, nashledanou.
0: No a píše taky Monika z Prahy, krásný den, Blaníčku, je to rok 1977, měla jsem 2 roky a narodila se moje sestra. Moniko, díky. Potom tady mám Šárku z Berouna, milý Blaníčku, rok 77, super písně, hezký pátek a víkend, díky. Roman z Vodárny, ahoj Blaníčku, myslím si, že je to rok 77 a Zdeňka Kněževes, rok 77. Tak děkuju, dělám další čárky, 800 109 109, tam můžete svůj tip přidat i vy, prostě tam zavolejte, já to zvednu a popovídáme si, anebo to dejte do SMSky a pošlete na 600 318 118. Další nápověda za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
4: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech, Podhrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
5: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na 2 místech, v Čestlicích a v Europarku.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
7: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
8: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
12: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v

0: jasná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Na

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.

0: We Will Rock You, News of the World, tak se jmenuje album, pro které kytarista skupiny Queen Brian May napsal tuhle písničku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Která na singlu vyšla právě v tajemném roce. V tajemném roce jste taky poprvé mohli slyšet písničku od Katapultu Hlupák váha. Novinku měl taky Karel Zich, Máš chuť majoránky, nebo Karel Gott, Jdi za štěstím. A taky jste poprvé mohli vidět malé televizní kabarety. Další nápověda už za chvilku, teď vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Honza z Liberce, já vás zdravím, dobrý den.
0: Já vás taky.
3: Ten tajemný rok je 1977.
0: Říkáte, a podle čeho? Proč si to myslíte?
3: Protože Mike Baker od skupiny Bonnie M, která přes chvíli hrála, byla vydaná jako druhý single z jejich druhého alba a bylo to právě v roce 1977.
0: Teda vy jste encyklopedie.
3: Bylo mi 12 let.
0: A miloval jste Bonnie M?
3: No tak já ji mám rád dodnes. Já mám rád tuhletu karibsko-diskotékovou hudbu, která vlastně byla na nejvyšším vrcholu v těch 70. a na přelomu 70. a 80. let, takže mám je rád dodnes.
0: Tak vám moc děkuju za tip, mějte se krásně, nashledanou.
3: Taky, mějte se hezky, nashledanou.
0: A tady je slušná záplava SMSek, tak některé z nich, je to rok 77, rok mládí, diskotéka Malin nezralých, Miloš ze Zruče nad Sázavou píše. Milý Blaníčku, typujeme rok 1977, některé z nás byly čerstvě narozené, krásný pátek přejí dámy v modrém, už se těšíme, až si v jednu s Ivou zařvem, no, na to se těšíme všichni. A ahoj, Péťo, je to rok 1977, bylo by 17 let, bylo mi asi 17 let a ráda moc vzpomínám, byla to moc krásná léta, hezký den, píše Lenka. Lenko, moc děkujeme i za vaši SMSku a pojďme teda na tu druhou slovní nápovědu. Vůně kolínské, květinované košile, obtažené kalhoty, dole rozšířené boty, teda kalhoty obtažené a dole rozšířené a boty s vysokými podpatky, disco hudba, Bee Gees, taneční parket, jen a jen pro sebe a svou dívku. Taková byla představa Tonyho o správně prožité sobotní noci. A toho Tonyho si zahrál John Travolta v horečce sobotní noci.
4: Jseš postali stejně dobré jako na parkety.
5: Byl jsi fakt skvělej. Pěkně jsme to tam vybíjeli v italském stylu.
0: Tak, John Travolta, horečka sobotní noci a světová premiéra tohoto ikonického slavného hudebního filmu 16. prosince tajemného roku. 800-109-109 sem brnkněte, pokud tušíte, ve kterém roce se nacházíme, nebo to napište na 600-318-118. Říkal jsem, že v tom filmu se objevila hudba skupiny Bee Gees, tak mimo jiné tam byla právě i tahle ta písnička Staying Alive.

Málo kdo z nás zpívala Hanka Zagorová poprvé v Tajemném roce. No, zpívala vám to i v dnešním Tajemném roce na Blaníku. Po jakém roce pátráme? To už vám mohli napovědět taky slovní nápovědy, malé televizní kabarety, které jste mohli tehdy vidět poprvé, a taky film s Johnem Travoltou Horečka sobotní noci, který pochází taky z tajemného roku. A tady

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Vlastně jenom stručný. V tajemném roce se podepisovala jedna petice a jedna antipetice.
3: Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Provolání československých výborů uměleckých svazů.
2: A nechám to otevřené. A zbytek je na vás.
4: Tajemný rok.
5: Na Rádiu Blaník.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
10: XXL výprodej v online shop.cz.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hudební připomínka tajemného roku Meky Žbírka a Zažni.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jsme téměř na konci a tohle jsou vaše poslední tipy.
3: Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
4: Dobrý den, volá Vladimír z Vrchlabí.
0: Vladimíre, jaký máte tip?
4: Já bych řekl 77 a ten rok mě končil dvouletý Wander zeleným, takže si to dobře pamatuju.
0: A kde jste byl na Wanderu?
4: V Liberci bylo blaze.
0: V Liberci bylo blaze.
4: Liberec je moje srdeční město a hlavně Chemici.
0: Jasně. Moc vám děkuju. No, moc vám děkuju. Krásný den, nashledanou.
4: Taky naschle.
0: Ahoj Petře, je to rok 77, to mi byly 4 roky a chodila jsem do školky a typuji podle televizních kabaretů. Zdravíme Mirka z Čenkova a přeje hezký víkend. Mirko, my vám tež. Zdravím Blaníček, typuji rok 1977, podle Karla Gotta, narodila jsem se o 2 roky později, tak jsem ještě nevěděla, co mě na světě čeká a tak jdu za štěstím. Jiřina z Hlinska píše. Díky Jiřinko. Krásné ráno, Petře, typuji rok 77 podle nádherné písně o toho nejlepšího Karla Gotta. Pamatuji si, že když zemřel, tak Karel Svoboda Karel měl turné v Německu a jel na otočku na pohřeb a když se v obřadní síni probíral davem lidí až k rakvi, tak složil poklonu svému textaři a kamarádovi až na zem. Zdraví Inna. Tak Karel Svoboda byl skladatel, takže jenom abych to uvedl na pravou míru. A pak tady mám ještě třeba Marie z Přepych, typuje rok 77, tehdy mi bylo krásných 24 a měla jsem malou dcerku Markétku. Zdravím nejlepší rádio a jeho skvělé moderátory. Děkujeme Maruško, zdravíme do Přepych a já už to jenom zhrnu. Malý televizní kabaret, série pořadů, televizních pořadů pro děti, která se objevila v televizi právě v tajemném roce, Horečka sobotní noci a John Travolta, světová premiéra tohoto slavného filmu a byla podepsána charta a anticharta. To byla ta petice, o které jsem mluvil před chvílí, abych neřekl přímo ten rok. Ale ten rok uslyšíte právě teď. Dneska jste hledali rok
1: 1977. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Tak to byl dnešní tajemný rok, já teď balím saky paky a jedu do Havířova, kde se o 4:30 odpoledne uvidíme na dnešním nebo letošním prvním letním koncertu, už se na vás těším. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, takže zůstaňte s Blaníkem a teď ještě jedna písnička z toho roku 1977, tohle mám moc rád, David Bowie a Heroes.

0: Přátelé, mé srdce plesá, David Bowie a Heroes. Je to asi 20 let, co byla anketa o nejlepší anglickou píseň historie. A tenkrát na ostrovech vyhráli právě Heroes. Posloucháte Rádio Blaník. A dál si budeme hrát hlavně hezky český Olympik. Lešek Semelka. A taky Eva Farná. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyššími odpoledními teplotami mezi 14 až 17 stupni. Zítra si srážek také užijeme vydatně, ale už se víc ohřejeme. 20 až 23.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Nehoda brzdí provoz na hradecké dálnici u Sadské. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. Na 36. kilometru blokuje 2 jízdní pruhy, dopravní nehoda dodávky a kolona vozidel se tvoří mezi 25. až 36. kilometrem.
2: Pevné nervy budete potřebovat na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného, kde jsou v obou směrech dlouhé kolony.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Policie řeší napadení ministryně Mrázové. Obyvatel v Česku dál ubývá. Hasiči zasahují stále u požáru haly v Havlíčkově Brodě.
2: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Žena v Bílině napadla ministryně pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Bylo to o víkendu nejen slovně, ale také fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění a policie vyloučila politický motiv. Mrázová byla před nástupem do ministerské funkce v Bílině starostkou. Útočnice je obviněná z nebezpečného vyhrožování a hospitalizována je ve zdravotnickém zařízení. Počet obyvatel Česka letos opět klesl. V prvním čtvrtletí klesl o skoro 20 tisíc, a to pod celkový 10 milionů a 900 tisíc lidí. Podle Českého statistického úřadu za to může stěhování i převaha počtu zemřelých nad narozenými. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Porodnost tak setrvale klesá 5. rokem po sobě. Požár haly s plasty a kartonem v Havlíčkově Brodě únik škodliviny nespůsobil. Hasiči na místě pokračují s likvidací včerejšího požáru. Halu ve Strojírenské ulici využívali 2 subjekty jako sklad a také plastových výrobků. Oheň podle předběžného odhadu hasičů způsobil škodu 350 milionů korun. Češi letos chtějí na dovolenou k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. U nich meziroční nárůst poptávky stoupl o 11%. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
7: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
2: Češi také při výběru destinací čím dál častěji zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka nás dělí od 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, a taky si zahrajeme Víc nebo míň. Tak, Olympik, okno mé lásky, první písnička 10. hodiny. Jdeme na ní. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Lešek Semilka a jména. Zpíval tvoje zvláštní jména, jsem měl rád. No Samira ta má zvláštní jméno, to je pravda.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Když ona úplně všechno zjistí. Třeba, co je to ten Merk? Co je Merkur, to vím, to byla stavebnice a taky planeta. Ale co je to Merk, samčí, víš?
3: Když máme něco v Merku nebo někoho, znamená to, že věc nebo osobu pozorně sledujeme, máme ji pod dohledem, plánujeme toho nebo ji získat. No a často se používá i ve smyslu, že máme něco v plánu. Původ je jednoduchý a pochází z němčiny. Výraz im haben totiž znamená mít v paměti nebo poznamenat si. No a dnes se ještě podíváme na rčení mít na někoho pivku, což znamená, že k někomu chováme nějakou dlouhodobou zlost nebo averzi. I tady totiž zabrouzdáme do němčiny, konkrétně na slovo piv, což znamená hvízdnutí, ale je tam jeden obrat, jemanden einen piv tun, a to znamená někoho obelstít nebo podvést. Později se to posunulo k obecnějšímu mít na někoho vztek. Teorie je ale ještě jedna a je spojená s mířením. Mít někoho na mužce nebo taky v merku, jak jsme řešili na začátku, ale ta pivka se přenesla spíš do negativní pozornosti.
0: Na mužce, to se mi líbí. Já jsem vždycky myslel, že to je pivku jako mít piv paf na něj.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A ono to tak vlastně je. A tohle je Eva Farná.

0: Fleret zafoukané, posloucháte Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: A je to zase tady, přátelé, víc nebo míň, zahrajeme si. Tak posílejte přihlašovací SMSky 603 118 118 a napište tam celé své jméno, potom název města nebo obce, kde bydlíte a následně heslo. A protože hrajeme s Můj Karoten.cz a Karoten, to je pro mě mrkev, tak napište heslo mrkev. Kdo napíše mrkev a pošle SMSku na 603 118 118, ten má šanci vyhrát. A vyhrát co? To je důležitá otázka. No, vyhrát ten voucher, který vám rozdávám celý tento týden. Voucher na vyvýšený záhon v hodnotě 5000 korun. A ten, kdo prohraje ten duel, tak ten dostane velkou slevu u MůjKaroten.cz. A vy všichni ostatní, vy i když nehrajete, tak dostáváte taky slevu u MůjKaroten.cz a přímo ode mě. Tak poslouchejte pozorně, přátelé. Blaník 10. Bez diakritiky, velkými písmeny dohromady, Blaník 10, to napíšete do poznámky v objednámce u MůjKaroten.cz. No a já už čekám na SMSky a opakuji, mrkev, mrkev, mrkev, jsme Blaník.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympic.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a po...

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
17: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
16: Výstaviště Lysá nad Labem.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
2: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
1: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
3: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
10: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.

0: Na chvilku, Kateřina Marie Tichá a Plamen.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: To je ta klíčová otázka, přátelé. Hrajeme s firmou Můjkaroten.cz o voucher na 5000 na vyvýšený záhon. A navíc pro vás všechny mám slevu Blaník 10, to už jsem vám říkal, 10% sleva. Zadává se to do poznámky v objednávce Můjkaroten.cz. Opakuju, jsou to vyvýšené záhony, kompostéry, jsou určeny pro nejnáročnější klientelu a navrženy s důrazem na kvalitu a jsou barvě šedého antracitu, takže zapadnou do moderní zahrady nebo na pod pergolu nebo kamkoliv. No, já mám teďka na telefonu pána.
3: Poslouchám, pane Jiří.
0: Poslouchám, pane Jiří. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Tak co, jak se máte?
4: Dobře.
0: Jo, jste na cestách, ale zastavil jste, že jo?
4: Asi tak.
0: A vy jste z Rudolfova.
4: Ano.
0: To jsou jižní Čechy, že jo?
4: Jo.
0: Výborně. Tak ještě máme na telefonu dámu, jejíž jméno je jasné. Křehká Daniela. Danielo z Plzně, dobrý den.
5: Zdravím.
0: Tak co, zahrajeme si spolu?
5: Určitě.
0: Výborně. Jiří, vy hádáte jako první, jo?
4: Ano.
0: Tak jdeme na to, poslouchejte oba pozorně. Otázku. Kolik rozměrů nabízí Můj Karoten pro své záhony s pařeništěm? Jiří, rychle.
4: Záhony s pařeništěm dva.
0: Fakt, jo. A jak to víte?
4: No, díval jsem se na ty stránky.
0: Jste se díval na stránky, ale s předstihem, protože to byste nemohl stihnout.
4: To už jsem se díval před týdnem asi.
0: Jo.
4: Nebo, jak to začínalo.
0: Danielo, slyšela jste to?
5: Slyšela.
0: On to normálně uhádnul.
5: No jo, tak to věděl, tak já mu gratuluju.
0: No, to je hezký.
4: Děkuji.
0: Fair play, no připravil se, no, naši fotbalisti dneska se taky připravovali, nevyšlo to, Jirkovi to vyšlo. Danielo, vydržte mi prosím vás na telefonu, mám pro vás aspoň tu slevu a CDčko,
5: ano.
0: Jo?
5: Ano,
0: tak jo.
5: Děkuji.
0: A Jirko, vy můžete v podstatě, já vám ještě zatleskám teda.
4: Děkuji.
0: A posílám vám ten voucher na těch 5000. Mějte se krásně, nashledanou, šťastnou
4: děkuji
0: cestu.
4: Děkuju moc,
0: nashledanou. Danielo, vydržte, děkuju moc.
5: Ano.
0: A já vám všem chci jenom říct, že jste byli tento týden skvělí. Všechny vouchery už jsem rozdal, teď rozdám i tu poslední slevu a dál si budeme na Blaníku hrát. Za chvilku Ricky Povery, Piccolo Amore.
1: Víc nebo míň. Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.

0: výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
1: Už dnes odpoledne.
0: Od 13 do 16 u nás na Blaníku.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: 91,90 a řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Pecho Boys, tedy chlapci ze Zverimexu a It's a Sin, je to hřích, zpívali na Blaníku. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Martin Maxa zaspívá.
1: Nech je spát, postelík z nebesy.
0: Další velký hlas Petr Kolář.
2: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen.
0: A mý oblíbení a má oblíbená.
1: Jo, většina těch malejch ryb, čekáš, bude líp.
0: Už bude líp, už se to blíží. Petrův zdar, přátelé, o tom bude taky řeč v následující hodině, ale hlavně si budeme hrát hezky česky. Počasí, doprava, zprávy, to je teď před námi. A za 7 minut a malý kousíček bude 11.
3: Rádio Blaník.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
7: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
8: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
7: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
8: Tak mrkněte na
9: tisnulevně.cz. Náplně hned.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Padá!
14: Tak si něco přej.
13: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
14: Tak to se mi to přání splnilo.
13: Cože?
14: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
13: No tak, toho musíme rychle objednat.
15: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
16: Rádio Blaník, počasí.
17: Rádio Blaník.
18: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dnes budeme mít většinou oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou ustávat až k večeru. Nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů. Zítra bude pršet ještě víc, ale už se ohřejeme až na 23.
16: Jak bude?
19: A co si vzít na sebe?
16: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
18: Pevné nervy budete potřebovat na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného, kde se v obou směrech vytvořily asi dvoukilometrové kolony. Pozor na D3 u Soběslavy. Proč ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic?
20: Z opatrností projíždějte na dálnici D3 ve směru na České Budějovice, kde na 98,5 kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla.
18: Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, jsou tu zprávy.
21: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
16: Zprávy Rádia Blaník.
22: Stručně, jasně, přehledně.
23: Kriminalisté zadrželi muže vyhrožujícího útoky v Česku. Lidí bez práce díky sezónním pracím ubývá. Pohřeb Zdeny Mašínové proběhne za týden.
24: Rádio Blaník.
23: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Muž přes internet z Argentiny hrozil fyzickými útoky a vraždami v Česku. Směřoval je hlavně proti ženám cestujícím v tramvajích v Praze a proti zdravotnickému personálu pražské psychiatrické nemocnice. Zároveň také oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě z roku 2023. Po návratu do Česka ho policie zadržela a předala do psychiatrické nemocnice. Nezaměstnanost v Česku dál klesá. V květnu se dostala na 4,8%. Pozitivní trend navíc pokračuje už třetí měsíc v řadě. Některé skupiny uchazečů o zaměstnání při návratu na trh práce ale čelí překážkám, jak říká mluvčí úřadu práce František Bikár.
0: Týká se to například rodičů po rodičovské dovolené, pečujících osob nebo lidí ve vyšším věku. Proto vedle zprostředkování zaměstnání posilujeme také cílené programy podpory, jako je iniciativa Restart pro mámy.
23: Ta pomáhá rodičům zorientovat se v aktuálních požadavcích zaměstnavatelů a usnadňuje jim návrat do pracovního života. Pohřeb Zdeny Mašínové se uskuteční v evangelickém kostele v Olomouci, a to přesně za týden příští čtvrtek v Blahoslavově ulici. Zdena Mašínová, která po celý život bojovala proti komunistickému režimu, zemřela ve 92 letech v olomouckém domově pro seniory. V České Lípě začala oprava morového sloupu na hlavním náměstí. Z velké části už ho kryje lešení. Restaurátorské práce přijdou město na 700 tisíc, město ale na projekt žádá o dotace. V příštím roce by se měla dočkat obnovy taky sousední Kašna. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje?
1: Děkuju moc, Moni.
2: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka a půl zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky povídat s Petrem Slívou, který objevil další zlaté české ručičky překvapivě. Potom si budeme povídat o rybaření, protože už se blíží ten termín, a taky vám poradím, kam dneska zajet na výlet a ještě si tam užít hodně českých písniček na blanický koncert. Marek Ztracený, tak se nezlob, právě teď na Blaníku.

0: Severočech jako poleno, Martin Maxa, Sélaví na vlnách Rádia Blaník a teď velice kreativní muž Petr Slíva a jeho zlaté české ručičky.
1: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Ester Rosíkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A povídat si budeme o vašem kreativním ateliéru. Kde je ten kreativní ateliér?
4: Je na Praze 4, v blízkosti metra Pražského povstání.
3: A co se tam děje? Vychvalte se.
4: Já tady mám takové menší tvůrčí zázemí, ve kterým pořádám buď workshopy, anebo i napřání taková menší, většinou dámská setkání, na kterým si třeba svapujeme nějaké oblečení, nebo se tady někdo v takovém menším klidu oslaví narozeniny s doprovodnou nějakou aktivitou a tak podobně.
3: Vždycky zajímají ty začátky, co vás to napadlo pořídit si kreativní ateliér?
4: Já jsem vlastně původně nějaký bankovní úředník, ale vlastně už to dětství jsem strávila s dědečkem v dílně dost. Potom jsem vlastně zjistila, že na té mateřský tak pořád dělám nějaký handmade dárečky a nějaký takovýhle drobnosti. Takže tak se to vyvinulo a hlavně jsem chtěla být trošku flexibilnější jako vzhledem k té rodině. Takže jsem chtěla něco tak jako víc na volné noze.
3: Co se tam u vás dělo naposledy teď?
4: Naposledy jsem tady měla dámskou oslavu narozenin, kdy si dámy drhaly makramé závěsy na květináče.
3: Chodí k vám i muži?
4: Dá se říct, že v menšině jsou, ale měla jsem tady už především třeba na moderní krasopis, nebo taky jsme tady měli nějakou křišťálovou pryskyřici, takže to bylo téma, co třeba muže přitáhlo.
3: Buďme teď konkrétní, to máme křišťálovou pryskyřici, krasopis, makramé, co ještě se u vás děje?
4: Tak já vlastně se snažím využít toho, že mám ten ateliér poměrně zařízený různými pomůckami, takže bych řekla, že takový benefit je, že když přijde nějaký tvůrčí nápad v průběhu toho procesu, takže můžu pro lecos sáhnout, lecos najdu a můžu na to poměrně flexibilně reagovat. Já jsem ještě takový fanda do upcyclingu, do vlastně zužitkovávání různých věcí, takže u mě se vždycky najdou různé plechovky, dozy, sklenice, odstřižky a vždycky můžeme něco z toho použít a to je to, co mě na tom baví.
3: Kdyby se do vašeho kreativního ateliéru chtěl někdo přihlásit, ať už jenom tak, protože se chce něco naučit, anebo aby tam udělal team building, anebo třeba dětskou oslavu, tak jak to má udělat?
4: Určitě se individuálně ozvat. Já ráda reaguju na individuální poptávky, tak abych to namodelovala na míru. Já vlastně i hodně vyrážím mimo ateliér, takže tam se hodně snažím stejně vždycky těm klientům víc vstříc. A třeba co se týče těch firem, tak jsem ráda, že reflektují dneska na tu udržitelnost a na ty zdroje. A já se jich třeba i ráda ptám, jestli v té firmě nevzniká nějaká produkce odpadu zajímavého, třeba z nějakého obalového materiálu a tak podobně, co bychom třeba mohli nějak zajímavě využít. Takže třeba jsme dělali s kapslemi od kávy hliníkovými a s podobnými materiály.
3: Tak pojďme zmínit, kde vás vlastně posluchači najdou. Jste na internetu někde?
4: Jsem na vlastně veškerých takových těch sítích jako Facebook, Instagram, mám webové stránky kreativateliér.cz a jak říkám, nejlepší je se tam rozhlídnout po obrázcích a spíš si napsat, protože ty termíny nevypisuju úplně pravidelně, spíš se snažím víc vstříc nějaké té poptávce.
3: Tak Ester, já vám teď poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří a naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuju, krásný den.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťa Slíva to zase dokázal. Pořád ještě mladík. Tak Péťo, a je pro tebe. Jarek Nohavica a starý muž. Krásné dopoledne s Blaníkem, je přesně 11:11.
5: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Kabáti a raci v práci na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tohle je rybářská písnička. Víte proč? Protože Milan Špalek, textař a baskytarista skupiny Kabát a textařský genius, je prostě rybář, chytá candáty, dokonce provozuje na řece Elbě ve Španělsku svůj kemp. No a už to začíná. V úterý 16. začíná sezóna dravců. Připomínám, ryba je kámoš, to je důležitá věc, a musí se dodržovat pravidla, mít rybářský lístek a tak dále, povolenku. A samozřejmě jsou i letos nějaké ty novinky, tak si prostrujte ten řád ještě si užijte víkend na čekání a potom v úterý to odstartujeme a Petru zdar vám přeju, přátelé, za chvilku Berlin, Xindl X a taky Petr Kolář a jeho vyznání na Blaníku.
1: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
4: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.

0: A je to tady, den D. Petr Kolář dneska zaspívá na našem prvním letním koncertě.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Havířově, přátelé, v Havířově začínáme už v 5:30 odpoledne na náměstí Republiky. A nejenom, že tam bude Petr Kolář, ale bude tam taky blanická kapela.
2: Slunce dá nám svítí.
0: Taky Olga Lounová.
3: Tiše se milovat a nekonečně svá, chci věci pochopit.
0: A taky Janek Ledecký s kapelou.
4: Vázem, co staví na poušti most.
0: Nebude to na poušti, bude to, jak jsem říkal, na náměstí Republiky v Havířově dneska od 4:30. Vstupné se neplatí, je to zadarmo a užijete si to, já vám to garantuju. Letos pro vás navíc máme speciální dárek z brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. A teď pozor, víte, kdo to dneska moderuje v Havířově? Petr Slíva, to bude něco.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
8: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a Petr Slíva už je na cestě do Havířova, tak pokud ho potkáte na benzínce, tak na něj buďte prosím hodní a poslouchejte Rádio Blaník. Za chvilku Škvor a Síla starých vín.
6: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
1: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
9: Šubidubi Amerika.
10: Šubidubi Amerika.
6: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Každý den na Rádiu Blaník.
11: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: Skoč, Vili, skoč. To bylo první, co jsem slyšel v kině, tehdy na začátku 90. let. Úplně první film Zachraňte Viliho a Michael Jackson, král. A za pár let vyrostla na Strahově jeho socha. No to nebylo na Strahově, to bylo vlastně na Letné. Na Letné vyrostla jeho socha a pak nám tady zahrál, zaspíval a bylo to famózní. Kdo nám zaspívá v následující české hodince? Jakub Smolík třeba.
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: Taky Činasky se Zuzkou Norisovou.
1: Nech mě jenom hádat, jak se hebká na...
0: A dorazí i skupina Jelen s Janou Kiršner.
1: A co bylo dál?
0: Dál byl jenom vítr a česká hodinka. Jako vždycky, mezi 12. a 13. tady u nás na Blaníku. Pouze české písničky. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
2: Rádio Blaník.
3: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
4: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
12: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
11: Výstaviště Lysá nad Labem.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník.
15: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude zpočátku oblačná, místy s přeháňkami, hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne pak bude oblačnosti ubývat a přeháňky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
16: Kdy bude to správné počasí na výlet?
17: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
16: Blaník za volantem.
15: Na trase z Chomutova na Prahu na obchvatu Slaného se v obou směrech tvoří kolony, počítejte tam se zdržením. Na dálnici D1 na 33. kilometru směrem od Brna na Prahu dejte pozor na porouchané auto. A na trase z Mladé Boleslavy směrem na Poděbrady před Luštěnicemi probíhá údržba silnice, dejte pozor i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás dnes celé odpoledne připravuje Eliška.
18: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
16: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
19: Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny. Prezident se zúčastní Bezpečnostní rady státu. O víkendu se v Česku otvírají zahrady. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Dneska to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Řekl, že by to byla investice do veřejného zdraví. Podmínky, které by na takovou léčbu musely být splněny, ale ministr neupřesnil. Podle premiéra Babiše je v Česku 245 tisíc obézních dětí. Petr Pavel se příští týden připojí na část jednání Bezpečnostní rady státu. Zúčastní se části týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat třeba novou koncepcí armády. Projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty, kteří do Česka přijíždějí z jiných zemí Schengenu. Obliba elektrokol se zvyšuje, s tím ale roste i počet nehod na silnicích. Lidé by tak neměli zapomínat na helmu a taky by měli být vidět, tedy používat odrazky a světla. Kolik cyklistů za poslední 2 roky zemřelo, přiblíží Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
20: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori nad 60 let.
19: Policisté proto doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Nadcházející víkend bude patřit zahradám. V rámci víkendu otevřených zahrad lidé nakouknou do běžně nepřístupných míst. Zahrady se otevřou po celé republice. Třeba na Vysočině to bude 28 areálů. A otevřená bude i květinová farma v Pelhřimově. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
0: České písničky, děkujeme Eliško.
16: Pepa Černý
21: na rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, 12. už odbyla, nebudeme to prodlužovat. České písničky si budeme hrát jen a pouze v této hodině, protože je to česká hodinka. Za malou chvilku se podíváme do Brna, kde mají 2 nové medvědice. Brum, brum, brum. A v této hodině vás taky pozvu na jeden koncert. Iveta Bartošová, Víš, lásko. Krásné poledne s Blaníkem a pokud obědváte, tak dobrou chuť.

0: zakryje.
1: Šinasky a Zuzka Lorisová, Dobrák od kosti na Blaníku.
2: Co to leze ze křoví? No tak honem, kdo to ví?
1: Tak to budou asi medvědi, ne? My se teď podíváme do Brna, v tamní zoo. Mají totiž dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. A podle ředitelky zoo Radany Dungelové se jim daří velmi dobře.
3: Dorazili do brněnské zoo minulý čtvrtek. Přepravu opravdu přežili v pohodě a hlavně i ten transfer toho nového jejich působiště proběhl v naprostém klidu. Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si neustále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi si v něm hrají.
1: Už i bazén objevili. No, já ještě dodám, že návštěvníci medvědice uvidí poprvé už zítra. Tak hurá do brněnské zoo, sice to není už Vojta Kuba s Matějem, ale jsou to dvě holky, ovšem bílé holky. A teď zpátky k písničkám. Tenhle člověk nám zpíval na Blaníku jako první. Michal Tučný, pověste ho lejš.

cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Dalibor Janda, vejdi na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já připomínám, že Dalibor Janda zahraje a zaspívá teď v pondělí 15. v Liberci v Lidových sadech, tak se tam můžete jít podívat. Ještě se podívejte, pár vstupenek ještě zbývá, podívejte se na internet, ideálně na Daliborovy stránky a tam se proklikáte, bude to gala koncert, bude dlouhý, minimálně dvouhodinový, zazní všechny největší hity v Liberci a navíc open air pod širým nebem, to je krása. Za chvilku Jelen, Jana Kiršner, Helenka Vondráčková, taky Tomáš Klus a Věra Martinová, jejich nový duet Magnetické bouře. No a když jsme u těch koncertů, tak já připomínám, dneska je Havířov, první letní koncert Rádia Blaní.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
4: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
10: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
11: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
6: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
5: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
7: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
8: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz

0: ivou lecku.
1: A já to tu chtěla.
0: Kde pak je to radost? Ivuška už je tady, ahoj Ivi.
1: Ahoj.
0: Juchu, juchu, už je to v suchu, no je pátek.
1: No v suchu úplně ne teda.
0: Suchu ne, no. Ale no. Tak ona příroda potřebuje trošku zalít.
1: Já jsem ráda, jak já říkám, já jsem hamižná, takže já mám všude po zahradě konve.
0: Ivuško, prosím tě, kdyby si chtěla utéct teďka před tím deštěm, někam za sluníčkem, tak třeba bych řekl, že dneska a zítra a pozítří na jihu Francie by mohlo být krásně.
1: O, všem jich Francie, jistě.
0: A konkrétně městečko Cassis je teďka takové jako oblíbené a skloňované po celém světě, protože tam mají trafiku, ve které si vsadili dva lidi během jednoho týdne nějakou loterii a oba vyhráli dohromady více než miliardu korun.
1: No to je krásný, jo, bože, ale že bych teda letěla kvůli tomu do Francie.
0: To je přesně kvůli miliardě do Francie, kdo by se tam hnal, nejsme blázni.
1: Já nevím, já mám teď úplně jako jiný starosti chytat vodu do konví.
0: Je jasný. Ivuško, prosím tě, nejen penězi je živ člověk, důležitá je také kultura. Ty jsi včera vyrazila za kulturou, byla jsi v kině na novém Spielbergovi.
1: Ano.
0: A to je tvoje oblíbené téma, Mimozemšťani. Tak jenom nám řekni recenzi rychlou, jaký to je?
1: Takhle, nebudu říkat děj, protože to už jste se asi možná našli, pokud jste fanoušci, ale možná řeknu, mně se to líbilo, je to dlouhý, na to se připravte, ale hlavně mám pocit, že to hodně je o lidech. Jo, což si myslím, že je vlastně úplně nejvíc, co nám mohl pan Spielberg jakoby převyprávět. Protože o Mimozemšťanech se toho dá říkat lecos, že jo? Ale tady to cílí na lidi a to se mi strašně líbí, že odcházíš z kina a máš hlavu jak pátrací balon a přemýšlíš o sobě. A to mě na těch filmech baví asi nejvíc.
0: Takže když je pět hvězdiček, tak pět hvězdiček, tak kolik dáváš?
1: No, já dám 4,5.
0: 4,5. Jmenuje se to Den odhalení, má to 145 minut, takže skoro 2,5 hodiny. A píší o tom, že Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu.
1: No.
0: A já vám teď řeknu pravdu. A. Je pátek, takže se radujte s Ivou, mějte se krásně. A já se udělám
2: hvězdičku na nebi. Víkend s Čechomorem.
3: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
3: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
2: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
3: A také nové album Proměny pokračování.
2: Tak lažte Blaník.
3: A užijte si víkend s Čechomorem.
2: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: XXL výprodej v onlineshop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Jo, jo, láska na míru neexistuje. Hoho, a o tom to je. A tak to má být. Potom je to větší dobrodružo. 13. hodina se blíží, za chvilku odstartujeme páteční odpoledne na Blaníku a dáme si Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, co napad, když...
0: Projdeme se naší ulicí.
2: On se zbláznil docela, lála, ten kluk mi moje.
0: A zaspívá i Leona Machálková. I po 13. hlavně české písničky, jsme Blaník, tak pohodové odpoledne vám všem. 13. tu bude za 6 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek zpočátku oblačno, místy s přehánkami, hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne pak bude oblačnosti ubývat a přehánky se vyskytnou jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už půjdeme na silnice.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
5: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 4. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Popojíždět budete i na trase z Chomutova na Prahu. Na obchvatu Slaného se v obou směrech tvoří kolony, počítejte tam se zdržením. A na dálnici D1 na 33. kilometru směrem od Brna na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
10: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Celniční inspekce varuje před podvodnými zprávami. Počet obyvatel Česka klesl. Na fotbalový šampionát přijali bookmakeri miliony.
13: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k platbě pokuty. A to za údajné překročení rychlosti. Lidé se kvůli zprávě, která chodí jménem inspekce anebo policie, začali na silniční inspekci obracet dneska odpoledne. Na zprávu nereagujte a podezření na podvod oznamte policii. Počet obyvatel České republiky v prvním čtvrtletí klesl pod 10,9 milionu lidí. Důvodem byla jak bilance přirozené změny, kdy se narodilo méně dětí, tak i nižší migrace. Dneska to oznámil Český statistický úřad. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde budou základní informace zvířete. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj. Pokračuje viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
14: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
13: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
13: Sázkaři zatím dali na fotbalové mistrovství světa více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu, ty se odehrály včera. A třeba v prvním duelu Česka s Korejci byly tipy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře. Závěrem doplním, že další informace z fotbalu uslyšíte zhruba za 20 minut ve speciálním servisu. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Iva.
4: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
0: Jo, jsem tady. Krásný den, přátelé, konec týdne je tady, tak jaký jste měli týden, doufám, že je plný zážitků. Taky tady jeden zážitek pro někoho z vás mám, ale než se k tomu dostanu, tak musíme zvolat Sláva, protože je tu den velkého juchu.
7: Volejte Sláva! A tři dny se radujte!
0: Tak jo. No a teď ten zážitek. Dneska pro vás s Allegrií máme individuální kurz výroby skleněných figurek. Takže něco pro šikovné ručičky. No a tyhle tři písničky musíte chytit v našem playlistu. Úvod je za námi, můžeme odstartovat odpoledne na Blaníku.
15: Mám prostě od pám.

0: Tak to byl Voxel a písnička V naší ulici. Krásné odpoledne, 9 minut po 13. hodině ze studia Rádia Blaník. Přátelé, chystáte se do Aqua Palace Čestlice? Pokud tam chodíte pravidelně, tak jistě oceníte informace, které právě teď pro vás máme, a to o letní sezóně. Radek Barkman zjišťoval, co se v Čestlicích chystá na tu letošní sezónu. Pojďme si to poslechnout.
1: Krásný den. Letošní léto v Aqua Palace Praha v Čestlicích bude patřit kouzlu ostrova Tahiti. Slavnostní zahájení letní sezony proběhlo v akvaparku za účasti několika známých osobností, mezi nimiž nechyběla například herečka Alice Bendová, Eva de Castello, Regina Řandová nebo tanečník a choreograf Martin Prager. Ředitelka Aqua Palace Lorena Horáková uvedla, že ve vodním světě budou po celé léto probíhat tematické animační programy, taneční i hudební vystoupení, případně gastronomická nabídka inspirovaná tropickými ostrovy. Za asi největší novinku letošního léta v Čestlicích se pak dá označit unikátní technický prvek instalovaný přímo do tobogánu Crazy Tube. Jednoduše řečeno, návštěvníci si mohou vybírat z několika tematických scénářů a sami tak ovlivnit barevnou podobu své jízdy. Rozsahem i řešením se tudíž jedná o největší instalaci svého druhu v Evropě. Není to ale všechno. Na návštěvníky čekají tropické teploty vody i vzduchu, mořské vlnobytí, oblíbená divoká řeka nebo desítky dalších vodních atrakcí. Pro děti budou připravené soutěže a hry, dospělí si mohou užít i hudební nebo taneční večery. Konec konců právě na úvod tiskové konference mohli přítomní novináři nasát tahickou atmosféru jedním z předvedených doborných tanců. Pro Rádio Blaník, Radek Barkman.
0: Wow, tedy zní to úžasně. Tak to musíte aspoň jednou vyzkoušet. Tolik Aqua Palace Čestlice, letní sezóna. Radku, děkujeme. No a vracíme se k písničkám. Teď už jsou tu Eláni.

0: Leona Machálková a Dej zpátky čas na Blaníku. A ve studiu už je Eliška Votrubová, která vám slibovala, že si řekneme něco k fotbalu. No tak, Eliško, jdeme na to.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Pěkné odpoledne. Jak už od nás víte, českým fotbalistům se vstup do mistrovství světa nepovedl. V mexické Guadalcháře prohráli s Jižní Koreou 1-2. Podle bývalého kouče nároďáku Petra Rady nebyl pohyb našich hráčů optimální. Lituje, že fotbalová reprezentace nedokázala využít Patrika Šika s Pavlem Šulcem. Podle Rady zůstali oba naši nejnebezpečnější hráči odříznutí. Ukázalo se taky, že velkou zbraní českých fotbalistů jsou standardky. Auty jsou přesnější než rohové kopy a akce, která vyústila v jediný český gól, byla podle Rady excelentně zahraná. Zklamaní tak museli být čeští fanoušci, kteří si kvůli zápasu přivstali. Hrálo se totiž od 4 ráno našeho času. A první vystoupení našich fotbalistů si nenechali ujít desítky příznivců, které se sešly v několika pražských podnicích. Ty byly na ranní fandění připravené a pivo teklo proudem už takhle brzo. Další zápas Česka se bude hrát v příznivější čas. Příští týden ve čtvrtek v 6 odpoledne Češi v Atlantě vyzvou Jihoafrickou republiku. Zápasy ale na šampionátu dneska pokračují. V 9 večer hraje Kanada s Bosnou a Hercegovinou. Z fotbalu je to pro tuto chvíli všechno. Další speciál uslyšíte zase zítra.
1: Fandíme naše. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
16: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
17: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.

myslíš, že se vůbec nic nezměnilo? Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Mídlový princ Václav Neckář a předtím Krištof a život je krásný a taky Maluj zase obrázky a Hanka Zagorová. Tři české písničky, které vám teď přihrají zážitek.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
0: Každý pátek tu pro vás máme zážitek od Alegrie a každý pátek je to něco jiného. Je to rozmanité, opravdu jdeme napříč různými zážitky a tentokrát to bude pro vás. Co máte šikovné ručičky? Aspoň trošku, protože mám tu pro vás individuální kurz, to znamená, že se to naučíte. Výroby skleněných figurek. To mi trošku zavání Vánoci, no jo, tak to by se mi líbilo, ale já mám smůlu, vy můžete mít štěstí, tak já jdu na naši linku 800, teď to bliklo a je tam někdo? Haló?
3: Haló, Rádio Blaník?
0: Ano, Rádio Blaník.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Lenka.
0: Lenko, já vás zdravím a vy jedete v autě.
3: Ano, já jedu směrem na chalupu.
0: Já, to se někdo má. No, no jo, a kde pak máte chalupu?
3: Mane tím, protože...

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Každopádně ještě... Jo, vy se vezete, no jo, tak to se někdo má pozor. Dáma se veze na chalupu a tak si jenom jako zavolá a ještě si vyhraje. A kdo vás veze?
3: Manžel.
2: Jo, no, tak vy to máte dobře zařízený. Tak to má být. No tak... Tak manžela moc pozdravujte, vydržte ještě na lince a domluvíme si podrobnosti.
3: Určitě, tak jo. Děkuji.
2: Tak super. Tak to byla Lenka, mířící na chalupu. Přátelé, další zážitek od Allegrie zase za týden.
4: 3 vteřiny k zážitku?
5: Na Rádiu Blaník.
4: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
23: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90.

0: Mirej a Anděl na Blaníku a 14. hodina tu bude už za chviličku a pak si dáme další písničky. Jenom na mátku, Olga Lounová. A písnička K výškám, taky Petra Janů, že s láskou má svět naději. A přidáme i Velické zvony.
1: Ty Velické zvony.
0: A Čechomory, tak to si můžete užít v příští hodině. Za 5 minut bude 14 hodin. Radio
2: Blaník. S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
3: Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
4: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha bude zpočátku oblačná, místy s přeháňkami, hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne pak bude oblačnosti ubývat a přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D1 za sjezdem na Mirošovice mezi 21. a 22. kilometrem směrem od Prahy na Brno se vytvořila kolona. Důvodem je dopravní omezení. Na trase z Poděbrad na Kolín před omezením u Pňova před Hradí se vytvořila 2-kilometrová kolona. Se zdržením počítejte i v protisměru. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 4. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Banky poskytly v květnu více hypoték. V českém ráji hledají sprayery. V Budějovicích se otevírá dopravní podnik. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypotéky za více než 52,5 miliardy korun. To je o 54% víc než loni a proti dubnu se objem hypotečních úvěrů snížil o 14,5%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace. Skalní město v Českém ráji se stalo terčem vandalů. Původní kamennou stezku k prameni svatého Josefa někdo posprejoval modrou barvou a na některá místa nastříkal nápisy. Podobně pak dopadla taky nedaleká alej. Vandaly hledají jak místní, tak i ochránci přírody. Zítra mohou zájemci nahlédnout do areálu dopravního podniku města České Budějovice. V rámci dne otevřených dveří se podívají do míst, kam se běžně nedostanou. Co uvidí, ví mluvčí podniku Barbara Fischer.
8: Na návštěvníky budou čekat současné i historické autobusy a trolejbusy, technika i lidé, kteří pomáhají zajišťovat každodenní provoz městské dopravy. Chybět nebudou ani tvořivé aktivity, při kterých si návštěvníci vyrobí vlastní originální suvenýr nebo vyzkouší práci mechanika. Návštěvníci se seznámí mít s novými městskými sdílenými koli CB Kolo.
7: Většina programu bude přepravena uvnitř v hale autobusových dílen. Akce se tak bude konat za každého počasí. Brno se připravuje na motocyklovou velkou cenu České republiky. Na životní závod se do jihomoravské metropole chystá i jediný český účastník v hlavních kategoriích Filip Salač. Ten je povzbuzený druhým místem z Maďarska z minulého týdne a v Brně chce bojovat o vítězství. Velká cena se v Česku uskuteční od 19. do 21. června. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
3: Iva Lecká
5: na rádi. Rádiu Blaník.
0: Ože mu, já nevím, co my jsme to tady za partu, to je strašný. Tak Eliška má chudinka berle, Pepa vejde dovnitř, vezme berly, hraje na kytaru, no to je strašný. Tak přátelé, doufám, že máte i vy veselý pátek. To je důležité, konec týdne, tak proč byste se neměli zasmát, že jo? 14. hodina odbyla, dneska nám startuje první letní koncert Rádia Blaník. Přidám podrobnosti. Něco speciálního pro vás chystáme i na tento víkend. No a v dobré zprávě se podíváme do vesmíru. To je nástřel informací pro tuto hodinu. A teď písničky. Začínáme s Petrem Novákem.

0: Galounová, písnička k výškám. A kam má dneska Olga namířeno? K výškám? Do Havířova.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, přátelé, protože i letos pro vás máme seriál našich letních koncertů a poprvé za vámi vyrážíme dneska, nebo spíš dorazíme dneska. Dneska jsme v Havířově, začínáme v 16:30 odpoledne na náměstí Republiky a tam vám právě zahraje a zaspívá Olga Lounová, taky Janek Ledecký, Petr Kolář a naše blanická kapela. Vstupné se samozřejmě na letních koncertech neplatí, tak dorazte, vemte kamarády, vemte rodinu, vemte děti, vemte přátele a užijte si s námi tenhle výjimečný letní koncert. Letos pro vás máme navíc ještě speciální dárek. Je to z brusu nová sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu. No a tahle samolepka, ta je strašně důležitá. Ta je doslova kouzelná, protože přitahuje peníze. Já to hned vysvětlím, jo. Pokud si tu samolepku v Havířově od nás vyzvednete, tak možná už brzy přinese právě vám spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných, a teď to pozor, stahuju, 100 000 korun! Jo, 100 000 na ruku. No nelžu, fakt. Tak přátelé, pokud jste z Havířova nebo blízkého okolí, přijďte na náš letní koncert a nezapomeňte si tu samolepku vyzvednout. Těšíme se na vás a hlavně těší se Petr Slíva, který dnešní koncert moderuje.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Čechomor a velické zvony, prostě Čechomor, to je nádherná hudba. No a pokud je máte rádi, tak určitě poslouchejte o víkendu.
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník.
0: Čechomor slaví 25 let od vydání legendárního alba Proměny. No a my pro vás máme speciální dárek. Tentokrát budeme celý nadcházející víkend rozdávat vstupenky na koncerty Čechomoru. A pozor, přihodíme navíc i jejich nové album Proměny pokračování. Tak určitě poslouchejte o tomto víkendu, bude to příjemné poslouchání a ještě k tomu můžete něco vyhrát. Tak u sebe mějte připravený telefon.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
6: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
14: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
15: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
14: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
16: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
17: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
18: Podívej se mi do očí.
19: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
20: Tady tropické léto v Aquapalace Praha už je tady!
21: Zábava vlny tobogány.
22: Co vás čeká?
21: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
22: Plno tobogánů a skluzovek.
21: Tak všichni rychle do plavek.
22: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
21: Relax, drinky, animace.
22: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
21: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
20: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
23: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
24: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
25: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
26: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
27: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Já myslím, že my děláme náš svět lepším, tedy my na Blaníku, protože hrajeme hezké písničky a vysíláme směrem k vám prostě dobrou náladu a úsměv. Aspoň se o to snažíme a doufám, že to funguje. Taky pro vás máme dobré zprávy.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou je tu Sára. Já tě vítám, ahoj, povídej.
2: Děkuju, ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Ivi, dnešní téma tě dozajista zaujme.
0: Jo.
2: Česká republika se totiž vrací do vesmíru. To je téma, ano. Po téměř 50 letech od letu Vladimíra Remka zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici další Čech, major Aleš Svoboda. Získal roli pilota mise, jednu z klíčových pozic v rámci celé posádky. Co všechno to obnáší, teď řekne mluvčí ministerstva obrany Johana Starková.
3: Role pilota patří k velmi odpovědným pozicím celé mise a zahrnuje podíl na operacích kosmické lodi, bezpečnosti letu i koordinaci činností posádky. Oproti ostatním astronautům získá stovky hodin výcviku navíc a do České republiky tak přinese expertízu, kterou má jen několik desítek lidí na světě. V letech 2024 až 2026 absolvoval Aleš Svoboda 3 fáze výcviku astronautů v záloze v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem. Na základě uzavřené dohody bude nyní pokračovat specifickým výcvikem.
2: Mise je plánovaná na rok 2027, přičemž dopravu zajistí společnost SpaceX prostřednictvím kosmické lodi Dragon vynesené raketou Falcon 9.
0: To je ovšem velká událost.
2: Já byla úplně dojatá, když
0: já
2: jsem to
0: četla. Já teda musím říct, že taky jsem. A navíc ještě pán je fešák, jo? Takže nám neudělá ve vesmíru ostudu. To je prostě nádherný. Já z toho mám velkou radost, samozřejmě to sleduju a sledovat dál budu. Tak děkujeme, že se nám to připomněla. I vám, milí posluchači, kteří jste to třeba nevěděli, tak teď první Čech bude na Mezinárodní kosmické stanici a ještě ji bude řídit. No taky kdo jiný, že?
2: My to umíme. Nejlíp,
0: přesně tak. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a hezký víkend.
2: Děkuju moc krát a také přeji. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Jděte online na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku z Vonařku 100 gramů za 19,90 a Billa Camembert v Billa klubu za 19,90. Billa, to dobré začíná u nás.
11: Že byste si při pátku dali komedii? Tak v tom případě laďte televizi Seznam. Už dnes vám nabídneme jednu francouzskou lahůdku s Pierrem Richardem v hlavní roli. Film Roztržitý o roztržitém reklamním specialistovi začíná 10 minut po 20. hodině na televizi Seznam.

0: čtyři.
1: Stejně si zpívám. A proč ne?
0: Protože jsem inženýr, že jo?
1: Ha! Tak to byli Plavci na Blaníku. Krásné odpoledne. Venku nám tak nádherně prší. Já mám bílý kalhoty, sáčko. Víte, já mám dneska sraz s kamarádkama, jo? A můj muž mi říká, ty jdeš v tomhle? Já říkám, samozřejmě. Jdu na kávu s kamarádkama, tak chci vypadat šik. Já vypadám, jak když jedu do Saint-Tropez. Já budu odpoledne jako prase. Hlavně, že jdu do báru. No nic, nedá si nic dělat, no. Prostě pro krásu se musí trpět. No, přátelé, za chviličku Stanice Svět, Lucka Vondráčková a Radim Flender.

0: Marka Ztraceného. A ta bílá ti sluší, no to je o mně. Těžko říct, až mě Marek uvidí třeba někdy odpoledne, jestli mi ta bílá bude slušet, no. 15. hodina za 4 minuty, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio
1: Blaník. S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude zpočátku oblačno, místy s přeháňkami, hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne ale bude oblačnosti ubývat a přeháňky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už je na řadě dopravní servis.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
3: Kolem 20 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu. Mezi 59. a 58. kilometrem pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Zpomaluje se na 64. kilometru. Na dálnici D1 za sjezdem na Mirošovice mezi 21. a 22. kilometrem směrem od Prahy na Brno se vytvořila také kolona kvůli dopravnímu omezení. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozbadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 4. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
8: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Za benzín si připlatíme, nafta naopak zlevní. Škoda po požáru v Havlíčkově Brodě jde do stovek milionů. Karlovy Vary budují další nájemní byty. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně staňovuje stát, se o víkendu opět změní. Benzín mírně vzroste, litr může stát až 1,40 korun a 49 haléřů. Naopak nafta zlevní, pumpy budou moci prodávat maximálně za 39 korun a 29 haléřů. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Hasiči v Havlíčkově Brodě zlikvidovali požár haly s plastem. Oheň podle předběžného odhadu způsobil materiální škodu 350 milionů korun. Pokud se tato částka potvrdí, šlo by v tomto ohledu o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Armáda propustila českého vojáka z preventivní karantény po návratu z Konga. 22. května se vrátil z oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. V Africe ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy. V Karlových Varech vznikne přes 60 nových nájemních bytů. Město začalo přestavovat bývalou ubytovnu v Uvalské ulici na moderní bytový dům. Co všechno rekonstrukce přinese, doplní mluvčí magistrátu Hana Kyselá.
11: Součástí stavebních úprav bude odstranění stávajících lehkých omakartových příček, bourání otvorů v nosních zdech, zazdívání stávajících otvorů, odstranění některých dělicích stěn a stavba nových sádrokartonových příček. Počítá se s provedením nových povrchů, včetně akustických podlah a akustických stěn.
10: Stavba by měla být hotová zhruba za 90 týdnů. Tolik zprávy, Ivi, je to tvoje.
0: Děkuji.
2: Iva Lecká
9: na Rádiu Blaník.
0: Tak přátelé, já vás ještě jednou zdravím. 15. hodina odbíjí. To je strašný, co to je. Tak ještě jednou. Přátelé, já vás zdravím. Právě odbyla 15. hodina a posílám další českou písničku. Oh, la, la.

0: Glenn Hansard a Markéta Irgulová a Falling Slowly na Blaníku. Za 4 minuty už bude 4:15. Vyrazíme na cestu opět. Výlet při vodě.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jeden tip na výlet podél vody. V malebné krajině Novohradského podhůří leží obec Soběnov, podle níž je pojmenována zdejší vrchovina, známá spíš jako Slepičí hory. Název Soběnov má také přehradní nádrž na řece Černé, která vznikla ve 20. letech 20. století. Něco přes kilometr od ní se nachází malá vodní elektrárna, která byla uvedena do provozu roku 1926 a pracuje tedy 100 let dodnes. Její poloha poměrně daleko od vodní nádrže není úplně obvyklá, ale má to své technické důvody. Hráz přehrady na řece Černé je pouze 8,5 metru vysoká a 90 metrů dlouhá. Počátkem našeho tisíciletí prošla rekonstrukcí a je nyní železobetonová, takže je pevnější, ale je obložená kameny, takže zůstal zachován původní vzhled. Zajímavostí je propust pro vory. Od hráze vychází 557 metrů dlouhý tunel, na nějž navazuje betonový kanál o délce 544 metry, který ústí do vyrovnávací komory nad elektrárnou. Z komorové věže se voda řítí ocelovým tlakovým potrubím na 2 Francisovy turbíny do elektrárny, stojící o 60 výškových metrů níž. Elektrárna tak využívá docela velkého spádu. Vlastní tok řeky Černé se pod vrchem hradiště hluboce zařezává do údolí, jímž vede naučná stezka s názvem Údolím Černé. Stezka měří něco přes 4 kilometry, což je právě vzdálenost mezi přehradou a elektrárnou, pokud půjdete podél Černé. Na trase vám padne do oka zejména vysoká skála se zříceninou hradu Sokolčí. Pokud se budete chtít po naučné stezce vydat, dodám, že začíná 200 metrů od hráze přehrady a dostanete se k ní po silnici z Děkanských skalin. Až si stezku projdete, nemusíte se vracet zpátky stejnou cestou, ale můžete jít po široké lesní cestě kolem vyrovnávací komory a věžiček větracích šachet. Budete přitom kopírovat trasu potrubí mezi oběma částmi vodního díla. Návrat do cíle pod přehradu Soběnov si tím zkrátíte na 1 kilometr a pár metrů. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Something Stupid, Robbie Williams a Nicole Kidman. Krásná písnička. Za 7 minut bude 16:30. Přesně za hodinu už nás čeká první koncert Rádia Blaník, letní koncert v Havířově. Tak pokud jste z Havířova nebo z okolí, nebo to máte blízko, nebo třeba budete jenom projíždět, zastavte se na náměstí Republiky v Havířově, protože tam dneska vystoupí Janek Ledecký, Olga Lounová, Petr Kolář a taky naše blanická kapela. Vstupné se neplatí, no a když si vyzvednete naši blanickou samolepku, tak můžete vyhrát dokonce až 100 000 korun na ruku, tak to zkuste. Počasí teda teď tady zatím nic moc, ale dívala jsem se na předpověď a mělo by snad přestat pršet kolem 5. hodiny, no tak uvidíme, snad nám bude počasí přát. Za chviličku na Blaníku Věra Špinarová, Marek Ztracený, hezky česky, jak to máte rádi.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
12: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
13: Mat. Ten obchod mám rád.
14: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
16: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
17: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
21: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
2: Jo! Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: Ladíte Blaník, krásné odpoledne. Je to sice ještě daleko, ale Mikulov už se pomalu připravuje na další ročník pálavského vinobraní. No a vínečko, to máme rádi. Dvě první novinky představí právě teď ředitelka vinobraní Petra Bako.
1: První z novinek na pálavském vinobraní bude řemeselná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeselníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: No, tak to je samozřejmě dobrá zpráva. Stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní. No a nedělní program navíc zdarma. 79. ročník pálavského vinobraní se tedy uskuteční, zapište si, od 11. do 13. září. Takže, jak jsem říkala, je to ještě daleko, ale co si budeme povídat, připravenost je v tomto případě na místě, tak si to zapište. Tak držíme palce se všemi přípravami a hlavně se pálavské vinobraní líbí. No a já se loučím, mikrofon předávám Vlastikovi Sukovi a ten se už za pár minut spojí taky s kolegou Petrem Slíbou, který je v Havířově, protože právě tam dneska odstartujeme sérii našich letních koncertů. No a my se uslyšíme o víkendu v Dobrých radách do zahrady a potom zase v pondělí. Tak se mějte, bájo!
2: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
3: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
2: Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot!

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Když něco, tak Allegro.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Slavičíně u Zlína za 5 milionů 490 tisíc korun, chalupa v Čisté na Rakovnicku za 1 621 tisíc, pozemek k bydlení v Bučovicích u Vyškova za 6 314 tisíc, byt 2 plus 1 v Brně Zábrdovicích za 7 milionů 999 tisíc a pozemek k bydlení v Zahořenech na Domažlicku za 820,5 tisíce korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Takhle báječně vám hraje Rádio Blaník v pátek odpoledne Heidi, sláva bláznivým nápadům. A odpolední vysílání pokračuje dál. Teď už je s vámi Vlasta Sok, přeju krásný pátek, co si zahrajeme po té 16. Třeba písničku Asi. No to není nikdo jiný než Hana Zagorová s Petrem Reskem. Nabídnu skupinu Žentour. Zavři oči, všechno bude fajn. No ano, všechno bude fajn s další pohodovkou. Tohle je Víťa Vávra, Svět přichází o básníky. Jsme Rádio Blaník, hrajeme hezky česky a za 5 minut už bude 16 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha bude zítra zpočátku oblačná, místy s přeháňkami, a to hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne ale bude oblačnosti ubývat a přeháňky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
2: Kolem 20 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu. Mezi 59. a 58. kilometrem pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Zpomaluje se na 64. kilometru. Na dálnici D1 za sjezdem na Mirošovice mezi 21. a 22. kilometrem směrem od Prahy na Brno se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení, dejte pozor. A na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 4. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Tolik dopravní servis, šťastnou cestu.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Jízdní řády čekají v neděli změny. O víkendu se v Česku otvírají zahrady. Podvodníci nabízejí falešné vstupenky na fotbal. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. O víkendu začnou v Česku platit nové jízdní řády. Kvůli začátku letní sezóny budou jezdit jinak regionální vlaky Českých drah i některé autobusy. Změny začnou platit v neděli 14. června a ve většině případů budou platit do konce září. V Havlíčkově Brodě vyrostl speciální dům pro vlaštovky. Původní budovu, ve které se usídlili, totiž zbourali. Podle ochránců jsou ale ptáci při umisťování hnízd konzervativní a vrací se na místa, která znají. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
6: Dům pro vlaštovky je asi 5 metrů vysoká dřevostavba, která je důkladně zabezpečena proti vniknutí predátorů, v tomto případě především koček a kůn. Stojí zhruba 200 metrů od původní hospodářské budovy, kde vlaštovky dříve hnízdily a která byla zbourána.
5: Ochranáři vlaštovky zhruba měsíc do nového domu lákali pomocí nahrávky s jejich zpěvem. Nyní už tam hnízdí jeden pár. Nadcházející víkend bude patřit zahradám. V rámci víkendu otevřených zahrad lidé nakouknou do běžně nepřístupných míst. Zahrady se otevřou po celé republice. Třeba na Vysočině to bude 28 areálů.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
5: Mistrovství světa ve fotbale, které začalo včera, už padlo do oka i podvodníkům. Na internetu se objevilo více než 4300 domén, které napodobují stránky FIFA a nabízejí falešné vstupenky. Hlavním distribučním kanálem pro falešné lístky jsou sociální sítě. Podle odborníků by fanoušci měli vstupenky kupovat výhradně na oficiálním portálu fifa.com. Tolik zprávy, teď už je tu připravený Vlasta.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Za minutu 16 hodin, tak rozjíždíme další část pátečního odpoledne, ano, teď už se mnou, tak doufám, že si to užijeme. Co si můžete užít i vy, tak to je první letošní letní koncert Rádia Blaník v Havířově, který už se opravdu blíží, za půl hodinky to odstartujeme. No a za pár minut se spojíme s kolegou Petrem Slívou, který je na místě a který nám popíše tu atmosféru, jak se těší, kdo bude zpívat a tak dále, vše se dozvíte. Teď ale další hezká česká, Hana Zagorová a Petr Rezek zpívají Asi.

0: Žentour, Janek Ledecký a všechno bude fajn. Posloucháte Blaník a 100% fajn to dnes bude taky v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Právě tady totiž odstartujeme tu letní šňůru blaníckých koncertů. Petr Slíva už je na místě s pozvánkou, se hlásí do vysílání. Tak Petře, vítej, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, a zdravím všechny posluchače Rádia Blaník. Zdravím z Havířova, z místa našeho letošního prvního letního koncertu, který bude 11, ale až na konci bude ta 11. Teď jsme v tom prvním městě, tentokrát to vyhrál Havířov, být první. Je to moje rodné město, takže já k němu mám samozřejmě takový srdečný vztah a jsem rád, že jsem po letech zase tady. Co nás čeká dneska? No, čeká nás spousta koncertů, spousta hvězd, které posluchači znají z Blaníku. Petr Kolář, který už teď zvučí na pódiu, Olga Lounová, blanická kapela, která zahraje úplně všechno. Janek Ledecký tady bude, prostě společně si to užijeme a začínáme v 16:30.
0: Jaké to se vstupným?
2: Jaké vstupné? Vstupné se přece na letní koncerty Rádia Blaník neplatí a platí to samozřejmě i letos, takže každý je zván do Havířova na náměstí Republiky, přijďte sem, je tady spousta stánků, občerstvení a nikdo po vás nechce žádnou vstupenku. Parkovat se tady taky dá a ještě navíc se tady můžete přihlásit do klubu posluchačů Rádia Blaník a něco vyhrát. Dostanete samolepku Rádia Blaník a Centropolu a taky můžete něco vyhrát. Dokonce můžete vyhrát až 100 000 korun, prostě být tady se vyplatí.
0: Takže velké lákadlo. A ještě odhadem, do kolika to zhruba potrvá?
2: No zhruba plus minus, skončíme někdy před 10. hodinou, abychom samozřejmě splnili všechny povinnosti, zákony a vyhlášky.
0: Takže času dost. Petře, díky moc, užívejte a my se ještě uslyšíme po 17. hodině. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A my jedeme dál za chvíli. Jirka Schellinger, teď Miley Cyrus and Oka. Jdeme na to, užívejte pátek s Blaníkem.

0: Posloucháte Radio Blaník a tohle byla Britney Spears v našem odpolední. Teď jedna aktuálka, možná se vám taky před pár minutami stalo, že jste byli automaticky odhlášeni ze sociálních sítí, ať už z Facebooku či Instagramu. Chyba není ve vašem mobilu nebo počítači, jak jsme si mysleli já s kolegyní Ivou Leckou, ale přímo u provozovatele sítí. Zatím to vypadá, že problémy mají uživatelé Facebooku i v zahraničí. Ty první komplikace se objevily už před 16. hodinou, takže dost možná, že vás to odhlásí taky. Tak s tím počítejte, ale jak už jsem říkal, chyba není na vaší straně. Za chvíli Slza, Huta Záruční a taky skupina Divoké byl s písní Broke. Za 6 minut bude 5:30. A já se udělám
1: hvězdičku na nebi. Víkend s Čechomorem.
2: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
1: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
2: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
1: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
2: A také nové album Proměny pokračování.
1: Tak lažte Blaník.
2: A užijte si víkend s Čechomorem.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
10: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
11: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjíme koloběžku.
17: Mám mě auto.
18: I tramvaje, co mě vozí do školy.
19: No jasně, všechno u nás doma.
20: I moje hračky.
21: Děkuju.
22: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
23: Jsme energie tohoto města.
24: Tvůj pocit po projektu?
25: Jipi!
26: Yeah!
25: Yeah!
26: Jipi!
0: Jej!
24: Hornbach, s námi to zvládnete.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
20: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
2: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
21: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
25: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
26: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
27: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
26: Výstaviště Lysá nad Labem.
28: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
29: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
28: Těšíme se na vás.

0: že by přistál do kraje.
1: Skupina Divoké byl písnička Brouk ve vysílání Blaníku a právě Divocí Bylové, tedy alespoň část kapely. Hoši ze skupiny Divoké byl, Vašek Bláha a Roman Procházka byli hosty našeho vysílání v rámci Pepových parťáků a došlo i na jejich aktuální turné k oslavě 28 let skupiny. Většinou prý hrají tak 2 hodiny.
2: Podle toho, jak to jde, myslím si, že tak 2 hodinky, hodinu 3/4 až 2 hodinky. Tak jako já si myslím, že občas lidi jsou unavený, když se hraje třeba, všim jsem se, když se hraje v neděli, že ty lidi třeba už jsou unavený, tak my hrajeme po chvilku míň. Když pátek jsou natěšený, tak i my jsme jako nabitější, tak hrajeme zase po chvilku díl, takže jako ještě, myslím si, že jsme už ve stádiu, že to dokážeme tak nějak jako prostě přizpůsobit tomu té situaci, no.
1: Celé středeční povídání už můžete nejenom slyšet, ale taky vidět na našem webu na adrese radioblaník.cz. Tak tam koukněte, poslechněte si pěkný rozhovor. No za chvíli už písničky od Karla Gotta či Víti Vávry. Jak svět přichází o básníky. Za 4 minuty bude 4:45.
3: Známe to všichni.
4: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
3: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
4: My je za vás vyřešíme.
3: Ať to stojí, co to stojí.
4: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde?
7: Od lesa prodá auto u ESA.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.

Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Víťa Vávra, jak svět přichází o básníky, posloucháte Radio Blaník.
1: No a my vstupujeme do další společné 60 minutovky, po zprávách si opět budeme pohodově hrát. Chystám pro vás Marii Rotrovou. Tak ta naše sluneční hymna. Slunce dál svítí. A kolem 3/4 Petr Spálený.
2: To trest. Dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
1: Hrajeme hezky česky a za 4 minuty už nám odbije 17. hodina.
3: Radio Blaník.
4: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník. Počasí.
3: Radio Blaník.
5: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítra bude zpočátku oblačno, místy s přehánkami, a to hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne pak bude oblačnosti ubývat a přehánky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty by se zítra měly pohybovat v rozmezí od 20 do 23 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už jsou dopravní informace.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
5: Na dálnici D1 za sjezdem na Mirošovice mezi 21. a 22. kilometrem směrem od Prahy na Brno se vytvořila kolona. Důvodem je dopravní omezení. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte také s přerušovanou kolonou, a to v úseku od 4. kilometru po odbočku na Pražský okruh. A na dálnici D6 mezi 19. a 18. kilometrem směrem na Prahu probíhá oprava mostu. Provoz je tu omezený, buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě zprávy.
10: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Silniční inspekce varuje před podvodnými zprávami. Nehod elektrokol stále přibývá. Koalice chce zvýšit tresty za týrání zvířat.
3: Radio Blaník.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k platbě pokuty, a to za údajné překročení rychlosti. Zprávy chodí pod jménem silniční inspekce anebo policie. Na textovky nereagujte a podezření na podvod oznamte policii. A u dopravního tématu zůstaneme. Obliba elektrokol se stále zvyšuje. S tím ale roste i počet nehod na silnicích. Lidé by tak neměli zapomínat na helmu a měli by být vidět, tedy používat odrazky a světla. Kolik cyklistů za poslední 2 roky zemřelo, přiblíží Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
13: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10, a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori nad 60 let.
12: Policisté doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Současné tresty za týrání zvířat jsou mírné. Vládní koalice proto navrhuje zvýšení jak trestů, tak sankcí. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Návrh změny zákona je podle něj ve sněmovně a začíná legislativní proces. České tenistky znají soupeře pro čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Čeká je Velká Británie. V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojce Kazachstán-Španělsko. Finálový turnaj pak proběhne v Číně od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Tolik zprávy, teď si slovo bere Vlasta.
1: Ano, je to tak, a necelá minuta nás dělí od 5. hodiny.
4: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
1: Co znamená, když se řekne, mám něco v merku, nebo někoho v merku? Objasní naše Samira za chvíli, teď posílám Michala Hrůzu. Tohle je zakázané uvolnění.
3: Rádio.

0: čas nám opět poskočil 10 minut po 17. Tak to vypadá teď na hodinách. Já vám přeji krásné odpoledne ve společnosti Blaníku a pojďme za naší Samirou.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Co znamená, když řekneme, máme něco v merku? Samiro?
3: Když máme něco v merku nebo někoho, znamená to, že věc nebo osobu pozorně sledujeme, máme ji pod dohledem, plánujeme toho nebo ji získat. No a často se používá i ve smyslu, že máme něco v plánu. Původ je jednoduchý a pochází z němčiny. Výraz im haben totiž znamená mít v paměti nebo poznamenat si. No a dnes se ještě podíváme na rčení mít na někoho pivku, což znamená, že k někomu chováme nějakou dlouhodobou zlost nebo averzi. I tady totiž zabrouzdáme do němčiny, konkrétně na slovo piv, což znamená hvízdnutí. Ale je tam jeden obrat, jemanden einen piv tun, a to znamená někoho obelstít nebo podvést. Později se to posunulo k obecnějšímu mít na někoho vztek. Teorie je ale ještě jedna a je spojená s mířením. Mít někoho na mušce nebo taky v merku, jak jsme řešili na začátku, ale ta pivka se přenesla spíš do negativní pozornosti.
0: A už to víme.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká?
0: Další rčení zase v pondělí po 10. a po 18. hodině. Teď původní písnička Karla Kryla, kterou přespíval Daniel Landa. Moritory to salutant pro vás.

0: Tak tohle je Paul McCartney, co by Young Boy ve vysílání Rádia Blaník. Za 8 minut už bude půl šesté. Víkend před námi, pokud přemýšlíte, kam vyrazit na výlet, můžete se nechat inspirovat námi, blanickými krajánky, a to na našem webu, kde pro vás máme stovky hezkých tipů napříč republikou. Třeba doporučujeme zemi Keltů v Pardubickém kraji, Brněnskou zoo, klášter v Kladrubech v Plzeňském kraji, Archeopark Pavlov na Jižní Moravě, Rozárium v Olomouci, Aquapala z Praha a tak dále a tak dále. Fotky, videa a reportáže ze všech těch míst najdete na našich internetových stránkách v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz. Radio Blaník. No, za chvíli si budeme opět pohodově hrát. Mám pro vás Elány nebo naši nejnovější hymnu Slunce dál svítí.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
5: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
6: Podívej se mi do očí.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
11: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Tahitské léto v Aquapala z Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapala z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapala.cz.
15: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
16: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
17: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
18: V tom musí být celá liška.
19: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
18: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
19: děkuju.
20: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
21: Jsme energie tohoto města.
22: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
23: Tvůj pocit po projektu?
24: Jipi!
25: Jo!
23: Jé!
25: Jipi, jipi!
23: Hornbach, s námi to zvládnete.

0: Tohle je písnička Slunce dál svítí, která určitě taky zazněla nebo zazní v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Právě v Havířově jsme to dneska o 16:30 odstartovali tu šňůru blanických letních koncertů. Přímo z místa se hlásí opět do vysílání kolega Petr Slíva, který akci moderuje. Petře, vítej.
2: Ahoj, ahoj, zdravím z Havířova, zdravím z prvního letošního letního koncertu, kterých bude nakonec 11. Tenhle ten je první. Máme za sebou první vystoupení, a to vystoupení Petra Koláře. Máme tady plné náměstí. Petr byl samozřejmě jako vždycky úžasný. Všichni zpívali s ním. Teď se nám začíná zvučit Olga Lounová. No a po ní to přijde ještě blanická kapela a bude Janek Ledecký a máme tady náš prodejní stánek a samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Prostě užíváme si to tady. Ještě důležitá informace, přestože je to takhle obrovský koncert, tak je úplně zadarmo. Vstupné se tady neplatí, takže kdokoliv může přijít a zúčastnit se ho.
0: No tak jo, tak se budeme těšit samozřejmě na vás, kteří dorazíte za kolegou Petrem Slívou a na náš první letní koncert Rádia Blaník, který potrval zhruba do 22 hodin.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A do té 18. hodiny ode mě třeba Petr Spálený, je to trest, nebo Lighthouse Family, hi.
3: Sluníčkové léto.
1: Sluníčkové léto.
3: Už brzy
1: na Blaníku.
5: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kdo šetří, má za 3.
8: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
13: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
14: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
17: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko! zase lítáš v oblacích?
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
19: firma na zážitky
18: CZ.
20: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
21: A tava!
22: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
22: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: námi Lighthouse Family, písnička High. Přiblížila se 18. hodina, to znamená, že opět pro vás máme českou desítku a mezi těmi top deseti třeba Petr Kolář, V nebi snad ti prominou.
1: V nebi snad ti prominou, že si hrál.
0: Taky budou Radečci, všechno je v pořádku. A nebo Eva Farná se skupinou Miraj, vzpomeneš si.
2: Musím se
0: schválně, jestli obhájí první pozici tahle píseň. Za mě hodně vydařená. Jsme Rádio Blaník, hrajeme hezky česky, za pět minut bude 18 hodin. Rádio
3: Blaník. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Rádio Blaník. Počasí.
5: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek většinou oblačno, místy s přeháňkami, a to hlavně na severovýchodě kraje. Během odpoledne ale čekáme ubývání oblačnosti a přeháňky se objeví jen ojediněle. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Na dálnici D1 na 23,5 kilometru směrem na Brno se srazila dvě osobní auta s autobusem. Počítejte se zdržením, kolona má přes 8 kilometrů. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 směrem od Rozvadova počítejte s přerušovanou kolonou, a to v úseku od 4. kilometru po odbočku na Pražský okruh. A na dálnici D1 za Sjetem na Mirošovice mezi 21. a 22. kilometrem směrem od Prahy na Brno se vytvořila kolona. Důvodem je dopravní omezení. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Úřad práce odhalil více nelegálních pracujících. Pejskaře čeká od července další povinnost. V Praze se o víkendu otevřou muzea. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Státní úřad inspekce práce loni odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálně zaměstnaných lidí. Za přestupky padly pokuty za více než 134 milionů korun. Na černo se nejvíc pracovalo ve stavebnictví, ubytování, stravování a taky pohostinství. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde budou základní informace zvířete. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj. Pokračuje viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
9: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování, vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
8: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Kolony u Náchoda končí. Stavbaři totiž po 3 měsících dokončili kruhovou křižovatku na silnici 1/33 v Náchodě před hraničním přechodem do Polska. Plný provoz tu silničáři obnoví v neděli odpoledne. Skončí tak kyvadlový provoz, kvůli kterému se na příjezdu do města tvořily až několika kilometrové kolony. Praha se připravuje na muzejní noc. V metropoli proběhne už zítra. Muzea a galerie budou otevřeny zhruba od 18 hodin do půlnoci. Letos poprvé se připojí i Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Na akci se chystá taky pražský dopravní podnik, který vypraví speciální tramvaje a autobusy. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď už je na řadě česká desítka.
4: Česká desítka.
6: Česká desítka.
4: Česká desítka.
6: Na rádiu Blaník.
2: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jako vždycky touhle dobou přicházím s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Spočítala nám to opět česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde se potkali playlisty rádií z celé republiky, hodili to do počítače a vypadnul žebříček, ze kterého vybíráme jenom česky zpívané písničky a ty, které se umístily na prvních 10 místech v té následující hodině, uslyšíte. Kromě toho teda taky uslyšíte dvě vzpomínky na to, co se v éteru dělo před léty. Tak se do toho dáme ke strojům.
10: Dachyme! Hoď ho do stroje!
2: Sem tam ze stroje vypadne něco, co neprojde výstupní kontrolou, no a tomu říkáme odpadlíci. S českou desítkou se tentokrát loučí písnička Všude zdejší od Jelenů.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: A taky Drahokamy od Mirai.
11: Od dlouhý noci jsem sám.
2: Ale není všem dnům konec, obě se ještě můžou vrátit. Teď budou jenom sbírat dech v menších rotacích, ne že by zéteru zmizeli úplně. A kdo zaplnil ta dvě uvolněná místa? Máme tady dva návraty, shodou okolností hned po sobě na začátku dnešní české desítky. A protože jedeme odzadu, obsadili 10. a 9. pozici. Na té 10. je hudební spojení Marcel a Fiedlersky a písnička Vanilkové nebe, která si v české desítce už prožila 2 týdny. Potom se uklidila do závětří a teď je zpátky a připisuje si týden třetí.
4: Česká desítka
6: na rádiu Blaník, místo 10.
4: Návrat.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo deváté.
1: Návrat.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byl ten druhý návrat do české desítky. Petr Kolář a V nebi snad ti prominou. Shodou okolností, pokud posloucháte páteční premiéru české desítky, tak možná v tuto chvíli zpívá Petr Kolář tuto písničku návštěvníkům našeho letošního prvního letního koncertu v Havířově. Společně s ním je tam taky Olga Lounová, Janek Ledecký a naše blanická kapela. A moje maličkost. Zní to trošku schizofréně, ale v tuto chvíli jsem na dvou místech současně. Zázrak techniky. A kromě toho, že vám Petr zpíval taky na blanickém konopišti, tak byl minulý týden i hostem dalšího kytarového rána a takhle vám zpíval živě v ranním vysílání na Blaníku. A zjistili jsme, že některé začátky písniček jsou si hodně podobné.
2: A kdo tě líbá? To je jiná písnička.
3: To je jiná,
2: to jsem se splet, to je jiná. To je, víš, jak jsme se bavili? Aha, sorry.

0: dva. Tak to bylo 9. místo české desítky Petr Kolář a jeho letošní novinka V nebi snad ti prominou. A jdeme na 8. příčku. Tam nás čeká služebně nejstarší písnička aktuální české desítky. Když se dívám, jak dlouho v ní jsou ostatní písničky, tak se této ani nepřibližují. To není jenom tak obyčejný parník, to je prostě o Titanic. 113. týden v české desítce totiž slaví Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis. Aktuálně na 8. místě.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo 8.

0: tisícka na rádiu Blaník.
1: Tereza Mašková a Hořko Sladký Valčík na sedmé příčce České desítky, což je konec konců stejné umístění jako před týdnem. A protože je sedmička šťastné číslo, tak s tím asi Terka nemá kdo ví jak velký problém. Terka s námi loni objela několik letních koncertů a i letos se přidá. Můžete ji slyšet třeba 7. srpna v Chomutově, pojede s námi 14. srpna do Napajedel a nebo 28. srpna do Tišnova. No a my vyrazíme do minulosti.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Před námi je totiž dnešní první pohled zpátky. A ten nás zavede do roku 2001, kdy došlo k jednomu takovému netradičnímu setkání. I když zrovna pánové Habka a Horáček měli netradiční duety rádi. Tento si zaspíval jeden z autorů písničky, Petr Habka, společně s tehdy právě vyšlou slovenskou hvězdou Janou Kiršner. Ta písnička, kterou společně s textem Michala Horáčka naspívali, se jmenuje Bude mi lehká zem. Pánové Habka a Horáček ji zařadili na své čtvrté album Mohlo by tu být i líp a touhle dobou to 4 týdny byla nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled.

0: Tak to byli Petr Habka a Jana Kirchner a duet Bude mi lehká zem, který byl touto dobou v roce 2001 nejhranější českou písničkou v éteru. A za chvíli zase k těm nejhranějším v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
4: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
8: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
9: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
10: Luboši, tyjo, nebyj ho! Nic ti neudělal!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
13: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
14: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecí rodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
15: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
16: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
17: Zábava vlny tobogány.
18: Co vás čeká?
17: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
18: Plno tobogánů a skluzovek.
17: Tak všichni rychle do plavek.
18: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
17: Relax, drinky, animace.
18: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
17: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
16: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
19: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
20: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
21: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
20: Výstaviště Lysá nad Labem.
0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
22: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
1: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
22: Tak mrkněte na
23: tisknulevně.cz.
24: Náplně hned.
25: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
26: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Svijany, tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsvijany.cz

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku, ve které si i dnes hrajeme české písničky, které se v uplynulém týdnu v éteru objevovaly nejčastěji. Za sebou už máme 4 místa z té dolní části žebříčku a první pohled zpátky. A nás teď bude zajímat 6. příčka. Pokud posloucháte páteční premiéru, tak jste se dočkali toho, o čem se v té písničce zpívá. Pokud nedělní reprízu, nezbývá, než se zase začít modlit, aby znovu přišel. Kdo? No, pátek přece. Modlit se můžete společně s Markem Ztraceným, protože k tomu dokonce napsal i písničku, jmenuje se Modlitba za pátek. V české desítce je 4. týdnem a aktuálně na 6. místě, což je z minulého 10. docela znatelný posun. Tak tady je to 6. místo, Marek Ztracený a Modlitba za pátek.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo

0: Písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Všechno je v pořádku, konstatuje skupina Opět a Radeček na pátém místě České desítky s písničkou, která si v žebříčku nejhranějších českých písniček právě připsala 11. týden. Mimochodem, jedna novinka u Radečků, kromě toho, že jim rostou vlasy po návštěvě jisté maďarské kliniky, že si Tomáš Polák na podzim zatančí ve Stardance a že je v únoru 2028 čeká životní koncert ve velké pražské O2 aréně, tak ještě jedna aktualitka. Radečci chystají své výběrové album, takzvanou best-ofku, na kterou dají své největší hity. A na Facebooku uspořádali mezi fanoušky anketu, takže jim tam můžete do komentářů napsat, která písnička by neměla na desce chybět. Jejich písnička samozřejmě. A my půjdeme na čtvrté místo. Skupina UDG je sice na scéně už pěkných pár let, ale vlastně až letos se jim podařilo výrazněji probojovat se do playlistu rádií, a to tak, že slušně. S písničkou Odlétáš se v první desítce nejhranějších českých písniček drží už 6. týden a momentálně je z toho krásné 4. místo.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo 4.

0: Rosická.
1: Na rádiu Blaník.
2: Cenný kov to sice není, ale i za čtvrtá místa se vyplácejí odměny. Alespoň na mezinárodních soutěžích. My tady máme sice tu naši domácí českou desítku, vyplácet nic nebudeme, ani těm na medailových pozicích, ale skupině UDG můžu pogratulovat, že jim písnička Odletáš v éteru funguje. A propo, když jsme u těch medailových pozic, tak k nim se dostaneme už za chvíli. Teď je na řadě druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
2: Tentokrát nepoletíme tak daleko jako v prvním případě. Přeneseme se do předcovidového roku 2019. Tehdy svět ještě netušil, co přijde, a to ani Sebastian Navrátil s písničkou Rub a líc. Písničku libereckému zpěvákovi otextoval Xindl X za spolupráce skupiny Jananas. Videoklip potom natočil Jonáš Červinka alias Lipo. A touhle dobou, to v tom roce 2019, byla jeden týden nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Pohled.

0: Rádiu Blatník. Dnešní druhý pohled zpátky byl do roku 2019. Sebastian měl tehdy novinku Rub a líc a touto dobou to byla nejhranější česká písnička v éteru. Ale teď už zpátky do přítomnosti, protože před námi jsou první tři místa. Na té předchozí písničce od Sebastiana se, jak už bylo zmíněno, textařsky podílel Xindl X. A ten stejný Xindl X má svou vlastní písničku v aktuální české desítce. Na třetím místě žebříčku se po 39 týdnech skrývá jeho puberťák. A od minula si výrazně polepšil. Z šestého místa to vzal rovnou na bronzové třetí.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo třetí.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Druhé místo české desítky stejně jako před týdnem obsadila skupina Činasky s písničkou Selhání. V případě, že opět berou stříbro a že se jim v éteru daří už sedmý týden, tak bych o selhání moc nemluvil, spíš o úspěchu. Ale umělec musí být pořád trošku nespokojený a na pochybách. A kdo je na prvním místě? Nepochybujte, jsou tam. A kdo konkrétně, to vám řeknu hned po rekapitulaci. Do české desítky se vrátila písnička Vanilkové nebe, za kterou stojí dvojice Marcel a Fiedlersky, a je na desátém místě. Další návrat máme hned na deváté příčce. Je tam Petr Kolář a Nebi snad ti prominou. Kateřina, Marie Tichá, skupina Benjis a Plamen, tak to vypadá na místě osmém. Sedmou příčku, stejně jako před týdnem, obsadila Tereza Mašková a její Hořkosladký

0: šestou nejhranější českou písničkou v éteru v uplynulém týdnu byla Modlitba za pátek Marka Ztraceného. Všechno je v pořádku, zpívají opět a Radeček na pátém místě. UDG a Odlétáš, tak to vypadá na čtvrté příčce. Bronz tentokrát bere Xindl X za jeho puberťáka. Na druhém místě jsou Činasky a Selhání. A jdeme na to první místo.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: Pokud posloucháte nedělní reprízu České desítky, tak Eva Farna už má za sebou první ze tří koncertů v pražském Edenu a na další dva se chystá. Jeden v neděli a ten poslední v úterý. Ten, kdo s ní naspíval písničku, která je i tentokrát na prvním místě České desítky, je určitě u toho, aby nabral atmosféru na to, že mu ten Eden bude příští rok patřit taky. Mluvím o Mirajovi. A ano, jejich společná písnička Vzpomeneš si už po deváté vyhrála Českou desítku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Tak to bylo první místo české desítky, které už po deváté obsadila písnička, kterou naspívali Eva Farná a Miraj. Tak dlouho spolu vystupujete na vzpomínkových koncertech na Davida Stypku, až chytnete tu jeho melancholičnost a natočíte písničku, která jakoby vypadla z jeho dílny. Prý se u natáčení děly zvláštní věci. Mirajovi se třeba rozpadl dřevěný prsten, který dostal od Davida. Zní to mysticky a tajemně. A to je pro dnešek z české desítky vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka vždy čerpá. A těším se na vás zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v neděli v repríze, přesně v poledne. Loučí se Petr Slíva, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Nádherná láska na rádiu Blaník, nádherná písnička samozřejmě za námi a před námi další krásné už na vaše přání za malou chvíli. A mezi nimi třeba skupina Olympik Černovláska. Je taky Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou. Tvůj dětský svým, ať v nás na pořád. No taky Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová. To se oslaví. Tak možná taky slavíte pátek večer, svátek narozeniny výroční. Do pohody vám budeme hrát na přání a pochopitelně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme zpočátku zataženo s deštěm nebo s přeháníkami, postupně by měly srážky ustávat a odpoledne může být už polojasno. Teploty 19 až 23, na jihovýchodě až 25 a v 1000 metrech kolem 14 stupňů, noční minima 14 až 10 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, startuje páteční večer, tak já doufám, že si ho společně užijeme naplno a že si budeme zpívat samozřejmě tak, jak to máte rádi, hezky česky. A to jsou písničky, které objednáváte vy v předstihu přes naše internetové stránky radioblaník.cz. V tento den slavíme téměř kulatiny naší svatby, kdy si před 39 lety řekla svoje ano. Byly dny veselé, šťastné i ostatní. A já ti, Dano, děkuji za každé nové ráno. Snad jich společně ještě mnoho přivítáme. Díky za to, že jsi Láďa.
1: Rádio Blaní. Písničky na přání.
0: Tak vás zdravíme a teď si společně můžete zatančit. Alčíček.

0: rytmu Valčíčku jsme odstartovali dnešní písničky napsání a pojďme na další vzkaz a dáme si Argemu.
1: Písničky napsání
2: na Rádiu Blaník.
0: Generál, zahrajte prosím písničku mojí dceři Nikol Bajgarové k včerejším 25. narozeninám. Všechno nejlepší ti přeje tačka Mirek, taky Petra s Dominikem a Ondra. Pěkně si ty narozeniny užij a krásně to oslav. A teď už jdeme na jedno do Jarošovského pivovaru. Tak ať vám chutná.

Targema, Jarošovský pivovár, posloucháte Blaník. A další hezká česká podle vás, která nás roztančí, bude znít To se oslaví. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát mému synovi Kájovi k 9. narozeninám do Vlastiboře. Všechno nejlepší, ať máš kolem sebe samé skvělé kamarády, zažiješ spoustu dobrodružství a splní se ti všechna tajná přání. Užij si svůj velký den, to ti přeje ze srdce mamka, taťka, bráška Martínek, tety Verča a Petra, také babička a strejda Jarda. A prostě všichni, co tě mají rádi. Tak Kájo, všechno nejlepší i od nás a jdeme slovit.

0: Michal David, Pavel Horňák, Markéta Muchová a to se oslaví. A pokračujeme dál. Chtěl bych zahrát písničku pro naši milovanou dceru Nelinku Gunzíkovou k její první desítce. Všechno nejlepší k narozeninám. Zůstaň pořád stejně usměvavá a svá, protože si to nejlepší, co nás v životě potkalo. Krásné narozeniny, zlatíčko, si naše dokonalá jednička, táta a máma. Milujeme tě. Ahoj Blaníčku, chtěli bychom dát zahrát Petře Vachkové z Hrádku nad Nisou, krásnou písničku k jejím dnešním 54. narozeninám a popřát jí všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a hodně lásky, kterou si zaslouží. To jí přejí syn Radim, tatínek, sestra Ivana a synovci Robin a Tomáš a taky ostatní přátelé.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

Jakub Smolík, také Viktorka Genzrová a říkej mi táto, máme krátce po 7:45. A teď na vaše přání Despacito. Dobrý den, zahrajte prosím dodatečně pro Sofinku Englovou k 8. narozeninám, které měla 4. června. Milá Sofinko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se ti daří ve škole, abys měla samé jedničky, hodně hodných kamarádů a hlavně, ať jsi šťastná. Máme tě moc rádi. Táta, máma a Viktorka. Tak samozřejmě Sofince hrajeme tu její oblíbenou písničku a přejeme od nás taky všechno nejlepší. A teď, Sofinko, pro tebe Despacito.

0: Despacito.
1: Za námi Despacito a před námi třeba Josef Wagner. Jen ty budeš dál mou láskou snů. Už za chvíli Jen ty budeš dál mou láskou snů. Ještě před ním Kabáti, oni a taky Josef Laufer. S Bohem lásko, já jedu dál. A my taky dál vám budeme hrát hezky česky. A podle vás to bude samozřejmě v příštích minutách.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
12: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
11: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
13: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
14: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
15: Mat. Ten obchod mám rád.
16: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
2: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
1: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
2: Tak mrkněte na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
5: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
6: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
7: Nápady, typy, inspirace.
8: Šumava žije!
7: Šumava žije CZ.
9: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy otevírá nové centrum ambulantních služeb. Přijďte se seznámit s nejmodernějšími metodami léčby a neurostimulace. Den otevřených dveří pro veřejnost i odborníky proběhne 18. června od 10 do 17 hodin. Více na plnokosmonosy.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
11: Na rádiu Blaník.
12: No a dal na vaše přání taky hezká česká od Pepe Loufra s Bohem lásko, já jedu dál. Prosím o zahrání písničky pro moji kamarádku Vladěnku Kočárníkovou z Nučic. Jen tak pro radost. Měj se pohádkově. Majka.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

0: a skutkou jsem v počtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Josef Laufer zpíval S Bohem lásko, já jedu dál. A my taky jedeme dál se skupinou Kabát. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát píseň pro moji rodinu, tatínka Jiříka, maminku Blaníčku, sestru Natálku a brášku Domču. Máme pracovní týden, skládáme dřevo a zvelebujeme skalku. Budeme moc rádi, když nám zahrajete. Ať nám jde všechno od ruky, nálada je skvělá a společná práce nás baví. Děkujeme za zahrání a posíláme pozdrav všem posluchačům od Gabči. Tak Gabčo, ano, ať vám to jde, hezky pracujte a pěkně si k tomu zpívejte vaše oblíbené písničky a teď tu vaši, kterou chcete slyšet. Skupina Kabát a oni.

0: Kapela Kabát, písnička Oni, teď on, Josef Wagner, jen ty budeš dál mou láskou snu. Lásko má, ty si má nejkrásnější královna a vždy tě budu milovat, tvůj Patrik.
1: Radio Blaník.

Josef Wagner, jen ty budeš dál mou láskou snů, posloucháte Radio Blaník. A teď na vaše přání Michal Tušný, co by prodavač, zahrajeme všem zaměstnancům domova pro seniory Centrum ve Zruči nad Sázavou, kteří se o nás krásně starají. Písničku posílá Láďa Krucký.

0: Pojďte všichni dovnitř. Michal Tušný, co by prodavač, krátce před 7:45. Za chvíli slíbená černovláska od skupiny Olympic a taky Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, Když se zamiluje kůň.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme podle vás. Právě teď jedna romantika nás čeká. Dobrý den, na touto cestou bych chtěla popřát svému bráchovi Lukášovi Adámkovi k jeho 37. narozeninám. Všechno nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, taky lásky. Ať se mu hodně daří a splní se mu to, co si přeje. Posílá mu to jeho ségra Žaneta Adámková z Jablonce nad Nisou.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Radio Blaník s vámi, písničky na vaše písemná přání každý večer od 19 hodin. A pokračujeme se skupinou Olympic. Moje nejlepší rádio, můj Blaníčku, zahraje mi pro moji holčičku. Je to vzpomínka na rok 1980. Lásko moje veliká, nový život začíná. Miluji tě a nepřestanu, tvá láska. Zavři oči a nech se vést.

0: skupina Olympic a Černovláska, další krásná písnička na vlnách Blaníku. A pokračovat budeme dál. Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř zaspívají. Milé rádio Blaník, prosím o zahrání písničky pro pana Romana k jeho krásným narozeninám, ať se mu dnes do práce, ať mu jde ta práce lépe od ruky. Děkuje Valerie. No tak to taky přejeme samozřejmě, ať to utíká. Tady už je písnička Když se zamiluje kůň.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Když se zamiluje kůň, zpívali pánové Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Posloucháte Rádio Blaník, přiblížila se 20. hodina, takže písnička na psání jdou do další části. Už za okamžik na rozjezd další společné 60 minutovky podle vás Miroslav Donutil.
1: Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.
0: Taky zaspívá Petr Novák. Nebo Lucie Bílá, Honza Bendik, jednu malou chvíli.
2: Nepromarně ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí.
0: Rádio Blaník hraje na vaše přání.
2: Nepromarně tady.
0: A i v pátek večer, hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: První část zítřejšího dne bude většinou zatažená s deštěm nebo přeháňkami, postupně by ale měly srážky ustávat a odpoledne už se vyklubejí sluníčko, čekáme polojasno. Teploty 19 až 23, na jihovýchodě až 25 a v 1000 metrech kolem 14. Noční minima klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia.
3: Plasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: A jdeme dál na vaše přání, budeme hrát samozřejmě i v této 60 minutovce. Teď aktuálně zaspívá Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Počkej, ty nemáš 33, vždyť je to jen 18 z 15 lety zkušeností navrch. V tomhle věku už máš mít sice rozum, ale naštěstí tě známe, takže se těšíme na další společné bláznění. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky k tvým krásným 33. narozeninám. To ti ze srdce přeje manželka Lenka s synem Kubíkem a taky tchýně Marcela. A Blaník se přidává, jde na to.

třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Miroslav Donutil, ten báječnej mužský svět. Posloucháte Blaník a pokračujeme dál. Teď už si dáme čmeláka, zdravím Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát píseň pro radost pro moji maminku Aničku a pro kolegyně na odpolední směně. Ať nám ten páteční večer krásně utíká, děkuje Kristýna.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy.

skupina Divoký byl písnička Čmelák, teď na vaše přání taky Petr Novák, hvězdičko blízkavá. Bude to pro naši milovanou Toničku Harvánkovou ze Žabce k jejímu dnešnímu svátku. Přeje manžel s rodinou. Toničko, buď pořád tak silná, protože spolu vše zvládneme. Užij si dnešní den.

0: Petr Novák
1: a Hvězdičko Blízkavá. Posloucháte Rádio Blaník a další pohodovka před námi. Od Olgy Lounové Patříme k sobě. Prosím, zahrajte Martičce, ať se jí krásně pracuje a je šťastná. Děkuji, Wendy. Tak jdeme na ní. Tady je Olga Lounová.

Patříme k sobě, zpívala Olga Lounová na Rádiu Blaník a pokračovat budeme dál s písničkou skupiny Beatles. A komu to bude tentokrát? Dobrý večer, Blaníčku, prosím o tuhle písničku pro strejdu Pavla Škvarila z Bystřice pod Hostýnem k jeho dnešním narozeninám. Přejeme ti, ať si samozřejmě zdravý, šťastný a spokojený. Penízky, ať se k tobě kutálejí a spoustu šťastně najetých kilometrů s tvým vysněným medvídkem. Všechno nejlepší přeje sestra Hanka, tvá neteř Hanča a taky Jára.

Tak tohle jsou Beatles, Please Mr. Postman. A pokračujeme zase hezky česky na vaše přání. Bude to pro naše milované děti, Kajíka, Kačenku, Teresku a Nalusku, ke dni, kdy jsme se zase všichni konečně sešli. Milujeme být s vámi, mamka s Míšou.

0: Lucie Bílá, taky Honza Bendík a jednu malou chvíli. Za 10 minut půl deváté, za chvíli třeba Maria Rotrová, na vaše přání Nedvědi či Karel Gott. Kávu si osladím. Dobrý večer.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
6: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Já potím.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
2: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
1: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
2: Tak mrkněte na
3: tisnulevně.cz.
4: Náplně hned.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
6: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
4: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
6: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
4: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
6: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
10: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
9: Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
12: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: and Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.
5: Na večer co večer vybíráte, ano, v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. Teď nám zaspívá Marie Rotrová. V neděli 14. června oslaví své krásné 51. narozeniny Petr Kulhánek z Loun. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky mu přeje přítelkyně Jarka. A k přání se také připojují její synové a všichni ze Skořenic. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od Marie Rotrové pro mou přítelkyni Michaelu. Míšo, zítra se uvidíme. Petr.

Marie Rotrová zpívala Měli jsme se potkat dřív. My pokračujeme dál a vaše přání teď, bratře Nedvědi, máme jen sebe. Milí Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro svou osudovou lásku k našemu 5. výročí. Náš příběh je plný lásky, ale i bolesti a trápení. Věřím, že opravdová láska musí projít peklem, aby člověk poznal, co v životě skutečně potřebuje a bez koho nemůže být šťastný. PS, láska je silnější než smrt. Kačenka. Všechno nejlepší k našemu výročí, Kačenko, moc tě miluji asi celý můj život. Radek.

0: jen sebe.
1: Za námi bratři nedvědi, máme jen sebe a před námi Karel Gott. Ahoj, zdravím celé Rádio Blaník, moc bych prosila o zahrání písničky paní Haničce Markové z Plzně s tímto vzkazem. Hani, já se přijedu podívat, slibuju, neboj, a dáme si kávu. Barunka.
2: Rádio Blaník. Hraje

kávu s Hilsladím a Karel Gott. Kdo by neznal tu hlapecku? Pokračujeme dál na vaše přání, skupina Holky a pro mámu, a bude to pro mamku Moniku. Milá maminko, dnes slavíš své narozeniny, tak bychom ti chtěli poděkovat za všechno, co pro nás každý den děláš. Děkujeme za tvoji lásku, trpělivost, podporu i za to, že jsi vždycky stála při nás. Ať se dělo cokoliv, přejeme ti hlavně pevné zdraví, spoustu radosti, štěstí a splněných přání. Máme tě moc rádi a tato písnička je pro tebe. S láskou od celé rodiny.

0: Za námi holky z písní pro mámu za 9:45. Před námi naopak hezké české od Verony, na mě nečekej, a taky třeba od Pavlíny Jíšové, já písnička. A ještě předtím vším Stevie Wonder.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: No a pojďme splnit další přáníčko. Tímto vás chci poprosit, jestli byste mohli zahrát mojí ženě Perle písničku od Stevieho Wondera. Ahoj, moje krásná Perličko, strašně moc tě miluji, seš pro mě všechno, Perličko moje. Chci se tě zeptat, jestli se mě vezmeš za muže. Čau, tvůj Pepa.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Tak jdeme na písničku, tady je.

Pavlína Jižová a já písnička. Posloucháte Blaník a pokračovat budeme s Veronou. Prosím, zahrajte pro partu skvělých kolegyně DM Drogerie Čáslav a jejich partnery, se kterými se dneska profesně loučím z důvodu mého odchodu do důchodu. Holky, moc děkuji za dobu s vámi a přeji pevné nervy a zdraví do dalších let nám všem. Božena Vítková. Další. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku Naší lásce s přáním. Všechno nej, uži si to od nás, je vše neměné, vše krásné, přeje Honzíček a taky Stařík. Prosím o zahrání písničky pro mou autobusovou lásku Libora, který se právě nachází na trase Ždírec nad Doubravou, Žďár nad Sázavou. Ať jsou vaše poslední cesty autobusem co nejpříjemnější a bez nehod. Do další pracovní etapy přeji, aby se vaše jediná pravá zmrzlina z čerstvého ovoce stala synonymem pro tu nejlepší zmrzlinu, na kterou budou stát nekonečné fronty spokojených a vždy usmívavých zákazníků. Jste úžasní, budete mi chybět, vaše sluníčko. Každý večer vás poslouchám, tak si chci udělat radost, jste super rádio a každý pátek čekám od paní Ivito. 3 dny se radujte, juchu, moc vám děkuji a zdravím celé rádio Lída. Ano Lído, tak ano, tak naše kolegyně Evalecká má den velkého juchu, právě pátek. 3 dny se radujeme, tak já doufám, že vy se budete radovat nejenom 3 dny, které nás čekají teď volné, většinu z nás tedy, ale že se budete radovat s Blaníkem i v dalších dnech, týdnech, měsících a letech. Teď si užijte písničku, tady je Verona a Na mě nečekej. Rádio.

Verona, na mě nečekej, vy si počkejte na další. Teď na kapelu Queen, prosím o zahrání písničky manželovi pro Petra od Veroniky. Něco od Queen, jste se nejlepší manžel, moc děkuju.

0: Kapela Queen, Friends Will Be Friends. Celá minuta nás dělí od 9. večerní i po 21. hodině to bude znít na vaše přání. Třeba za několik málo minut. Karol Duchoň, Mám tě rád. Taky si dáme dvojici Radek Tomášek, Helena Maršálková, Džínová láska.
1: Ta naše láska Džínová nám dvěma patří a nás.
0: A z vesela to rozjedeme s Mravenečkem. To se ví, že Rádio Blaník hraje na vaše přání a hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Zítra z počátku dne čekejme zataženo a déště nebo přehánky. Postupně během odpoledne by měly srážky ustávat a později se objeví sluníčko, už má být polojasno. Teploty 19 až 23, na jihovýchodě až 25 a v 1000 metrech okolo 14 a ty noční minima klesou na 14 až 10 stupňů.
2: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi a přeju krásný páteční večer, ať už ho trávíte kdekoliv. A pokračujeme dál na vaše přání teď Eva Farná s písní Láska. Bude to pro moji lásku Zdeňka Jankského, moc tě miluju, tak jdeme na to.

0: Eva Farná, písnička, která se jmenovala Láska, a my pokračujeme dál na vaše přání v tuto chvíli. Karol Duchoň, Mám tě rád. Vážené Rádio Blaník, prosíme o zahrání písničky pro naši dlouholetou rodinnou přítelkyni, paní Martinu Dialo-Jilkovou, k jejímu životnímu jubileu. Máme tě moc rádi a budeme se smát, to ti ze srdce přejí Radek a Michálek.
1: Jsme Rádio Blaník. Rádio.
2: Blaník. Rádio.

0: Karol Duchoň, písnička z 80. let, Mám tě rád, na rádiu Blaník. My vás taky máme rádi, proto hrajeme na vaše přání každý večer od 19 hodin. Teď Jeleni Hradišťani a Miluju tě přeji své manželce Božence z Chotusice co nejdelší prožití zaslouženého důchodu a radosti s celou rodinou. Přeje manžel Milan a celá rozvětvená rodina.
1: Rádio Blaník.

Skupina Jelen, taky kapela Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Miluju tě. A teď pokračujeme na vaše přání. Van Halen, písnička Jump nás čeká. Chtěl bych Markét dodatečně popřát k jejím narozeninám, připomenout krásné chvíle na rokových zábavách. Proto prosím o zahrání písničky Jump. Posílá Marťas.

0: Slávek, tedy Von Halen, písnička Jump. Na Blaníku jedeme dál na vaše přání, teď skupina Kex a písnička Víš. Zahrajeme své skvělé manželce Janě dodatečně k narozeninám, které oslavila ve čtvrtek 11. června. Přeji spoustu zdraví, štěstí, pevných nervů a trpělivosti nejen se mnou, ale taky se svou čtvrtou třídou na základní škole. Neboj, Jani, prázdniny jsou již za pár. A ještě tu máme další požadavek. Kočičko, Aničko, všechno nejlepší k tvým 27. narozeninám. Roky plynou, čas se zastavit nedá, tak si užívej, dokud tvoje hlava není šedá. Jsi slunce, jsi ráno, jsi veselý člověk, kterého nikdy není málo. Dej pusu manželovi a dovi.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.

0: Skupina Kex, písnička Víš, už za okamžik Radek Tomášek, taky Helena Maršálková.
1: Ta naše láska džínová, nám
0: a podle vás taky třeba Michal Levit či Maxim Turbulence z písní Braveneček.
2: Písničky na přání.
3: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlí.

0: máme. Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
6: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
5: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
6: Tak mrkněte na
7: tisku.cz.
8: Náplně hned.
9: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
10: Písničky na přání.
11: Na rádiu Blaník.
12: A dnes prodlužujeme, ano, při pátku. Teď máme krátce před 9:30 a dáme si Jeanovou lásku. Ahoj Izzy, miluji tě z celého srdce a doufám, že to posloucháš, Matyáš.

Regínová láska, Radek Tomášek a Helena Maršálková. A teď zahrajeme pro zaměstnance restaurace u Kadi, ať vám uteče šichta. Bude to pro Kačenku, Jiřinku, Bělu a Zdendu. Mám vás rád. David posílá Michala Davida.

0: Michal David a pár přátel stačí mít ve vysílání Blaníku. A teď to rozjedeme. Hezky, česky, zvesela. Milý Kubo, takhle si své letošní narozeniny asi nepředstavoval. Taky přejeme, ať můžeš brzy zase dělat všechno, co máš rád. Určitě ti k tomu pomůže skvělá péče, kterou s láskou dostáváš, a trocha humoru, který ti nikdy nechyběl. Všechno nejlepší k narozeninám, máme tě moc rádi. Mamka a tačka. A tohle je Mraveneček.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám.

Maxim Turbulence, píseň Mrabeneček. Teď na vaše přání taky jedno dobrý kafe. S Luckou Bílou si ho vypijeme v klidu. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky Dobrý kafe pro všechny, kteří poslouchají Blaník. Již zítra, 13. a 14. června, bude na náměstí ve Valašském Meziříčí Food Day Festival. 30 stánků dobrého jídla a pití. Přijďte se podívat. Zdraví Tomáš z Valašského Meziříčí. Tak Tomáši, děkujeme za pozvánku. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku Všem lidem dobré vůle od Miroslava.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, písnička Dobrý kafe ve vysílání Rádia Blaník. Pěkný večer. No za okamžik taky skupina Rednex. Písničku posílám pro Ondrouše, u kterého jsem byl minulou sobotu po dlouhé době na návštěvě. Jsem rád, že tě ta návštěva potěšila a teď si užij písničku, kterou máš tak rád, Marek. No tak zdravíme tedy kamaráda Ondrouše a za necelou minutku si dáme písničku od skupiny Rednex. Písničky na přání.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firma na zážitky.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Za námi Rednex a před námi Karel Gott s další hezkou českou Láskoma. Bude to pro Jahůdku od Broučka.

Ragot nám zpíval Lásko má. A před námi narozeninová od Olgy Lounové. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky, téhle krásné, od Olgy Lounové, narozeninová. Bylo by to pro našeho tatínka, který dnes slaví. Léta tati nezastavíš, tak hleď, ať se dobře bavíš. Nalej si s námi skleničku, zaspívej od plic písničku. Štěstí, ať při tobě stojí, ať doktoři se ti vyhýbají. Lásku po boku vždy měj a na svět se jen usmívej. Přejeme krásné narozeniny.

Za námi Olga Lounová s písní Narozeninová a před námi Argema. Písničku posílá chlapeček Edík svojí milované holčičce Růžence jen tak pro radost. Rádio Blaník.

0: snad se vrátíš.
1: Argema a zbylo jen přání na Blaníku podle vás. A nám to skutečně zbylo poslední přání pro dnešní večer, tak pojďme ho splnit. Dobrý večer, prosím, zahrajte písničku do Vizovické hasičárny, kde posloucháme Rádio Blaník s kolegy. Děkuji, Pavel z Vizovic. Tak Pavle, zdravíme vás, užijte si Věru Špinarovou, letíme raketou na Mars, no a pak už tady pro vás budou písničky z lásky. Vlasta Sokolám přeje krásný páteční večer s Blaníkem.

0: počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
10: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
11: Mat. Ten obchod mám rád.
12: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
14: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
15: Atención, señoras y señores!
16: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
15: Un, dos, tres!
16: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
15: La Tropical!
16: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
15: Awarashar!
17: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
18: Odplouvám kránu na katamaránu.
19: www.pragueboats.cz.
18: Už ví.
19: Tak vzhůru na palubu.
20: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
21: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
9: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Čáková, turbodiesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

tu chvíli už nepatřil nikomu. A tak jsem ho sebral, strčil do kapsy a cestou domů mě napadalo strašně moc věcí. Ale jedna

Chceš, já ti ten řetízek dám? On vlastně není tak obyčejný, jak se zdá. Vem si ho.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přehánkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný, než jen šťastný. Že

Krásný a ničím narušený poslech vám od mikrofonu nočního vysílání Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 13. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Antonín, tak přejeme všechno nejlepší. 53. narozeniny slaví český herec Roman Zach a 52. český herec Jiří Vyorálek. A pojďme ještě do roku 2006, už je to 20 let, kdy se v Praze uskutečnil koncert americké hudební skupiny Guns N' Roses. Tolik tedy pohled do kalendáře a do minulosti a teď už opět hrajeme hezky česky.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Deník počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přeháňkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Toliko počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
9: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
8: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
9: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
8: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
10: Maxi dotace.
11: Milí šikulové a milé šikulky,
12: hledáme možná právě vás.
11: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
12: Zlaté české ručičky
11: na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je sobota 13. června, svátek má Antonín a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Na řidiče bude čekat omezení, stavbaři v noci na 14. června zbourají most přes D4 poblíž jíloviště a začnou stavět nový. Omezení potrvá do nedělního rána. Je také víkend otevřených zahrad. Lidé mohou navštívit veřejné i soukromé zahrady, parky, sady a další prostranství. Potrvá až do 14. června. V Praze na Letenské pláni se bude konat od 10 do poledne den s policií ČR. Ta představí svou činnost i techniku. Na akci budou i pražští hasiči, záchranáři, strážníci, celníci nebo příslušníci vězeňské služby. Majitelé skútrů zahájí v 8 hodin 23. spanilou jízdu, která letos povede z Prahy na Slapy. A v Českých Budějovicích se koná od 10 do 4 hodin den otevřených dveří dopravního podniku města. Návštěvníci mohou možnost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a užít si doprovodný program určený dětem i dospělým. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha převážně zatažená s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Sobotní obloha bude zpočátku zatažená s přehánkami, postupně bude od jihozápadu i polojasno. K večeru budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na jihu Moravy okolo 25. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
5: Svítí
6: i na síti všech sítí.
5: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.